0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top 10 Frankie Valli Can't Take My Eyes Off You, nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, newyorský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. Zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90 a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů Černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera, a osmičku Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových. A potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes collibateurs.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské top ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé, a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Toho zdruda.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
6: Tam se koupe Angelika?
7: A?
6: A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. Já tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, ale... houbaření nebo vycházky, nebo turistika?
1: Ne. No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak no. Bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou.
1: Ale
0: dá se houby tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás jistě. Určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: Tak my si dáme ta nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás ptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně nábobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zubem. No, že se sírem a konvalinky v octě. Minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po čtyřech. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli.

0: A odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
3: Tak to slyším teď.
2: A nejenom to.
3: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
2: Až tak?
3: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
2: To jak?
3: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
2: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál? To už je otázka na dámy a pány u rádia. Stella Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování. S paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Breno z Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji. Dovidenia.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zatřála bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houvoslepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Naschle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschle.
4: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
7: v rezervě.
4: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá. On měl smysl pro humor ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
14: Takže smíchy jsou opravdu různé.
15: Jsou
14: ale...
15: různé. Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
14: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát. To jste uměla.
15: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. Já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějí. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějí se a nevědí už čemu.
14: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
15: No to je právě
14: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová. A ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, což to dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím. Ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle já si prosím,
4: Pane, pane, co mi tady vykládáte takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Doby tu přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. To koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuji, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No, já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu, a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no, to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No, a oni si to sami takový uměli udělat, ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero, i s Václavem Lohnickým, i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04, pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofré taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ano? 4.30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání.
4: To je skvělý. To jsem rád.
8: Akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává. Koupání je krásný. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: To je jasný, že nevím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Dáme. A mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c. A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... Stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
11: Musím tě, sedni si.
9: Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano, už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dodejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No, povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala. A jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu. A my jsme si jí pomáhali s tou lípou. Ona ji někde vykopala v lese, malou lípu, a dala ji do kufru kořenama. A my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám?
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrná, jsou už zase. Řekni jasně, jo a nebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Prezident ve středu vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Česká kamenice převzala nový domov pro seniory s 28 místy. Klienti se do něj začnou stěhovat během měsíce. Archeologové našli v českolipském renesančním letohrádku pozůstatky po barvení látek nebo vaření cukru. Dnešek bude převážně oblačný s přeháňkami a teplotou do 22 stupňů. Krásné čtvrteční ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Prezident Petr Pavel ve středu vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi, a to nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podle jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Česká kamenice na Děčínsku dokončila stavbu nového domova pro seniory s kapacitou 28 míst. Stavební práce se vyšplhaly na 240 milionů, 160 dostalo město z evropských dotací a 8 miliony přispěl Ústecký kraj. Do měsíce by se do dvou nových objektů měli nastěhovat klienti, říká starosta Jan Papajanovský z Hnutí STAN.
5: Část těch klientů by se měla stěhovat z toho horního domova, a část klientů by vlastně měla být jakoby nově přijatá vlastně z pořadníků, který máme. Tím, že si vytvoříme novou kapacitu tady dole, tak si budeme moci dovolit rekonstruovat jakoby do lepšího standardu v tom horním domově.
0: Končí první etapa archeologického průzkumu Červeného domu v České Lípě. Renesanční letohrádek a dvě sousední budovy se mají stát novou pobočkou tamního vlastivědného muzea. Pod podlahami archeologové objevili dodnes tekutý inkoust. Podlahy skrývaly i pozůstatky povaření cukru nebo barvení látek. Průzkum bude archeologa muzea Stanislava Martečáka pokračovat i po srpnovém zahájení stavby.
1: Sport.
0: 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen. Přesportoval druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Kuje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, přehánky hlavně na horách, místy bouřky, nejvyšší denní teploty do 22 a na horách do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravu komplikuje aktuálně nehoda osobního vozu na kruhovém objezdu v Žernosecké ulici v Litoměřicích a v Teplicích Hřetenicích. Tam počítejte s uzávěrou Duchcovské ulice, a to od nemocnice až po křižovatku s ulicí Londýnská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever, to byly zprávy v pět od Jany Moravcové. No a za chvilku pohled do kalendáře, dneska už je 23. července. Pak také budeme slavit dny narozeniny, před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík a právě tohle valašského samorosta si připomeneme před 17:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Věra Martinová nebo Žlutý pes.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Věra Martinová zpívala v 5 hodin a 11 minut a na Českém rozhlasu Sever projdeme dnešní datum. Máme 23. července.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde

0: odstartoval. 33 tisíc kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
1: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
0: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
2: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu půjí o olympijské zlato.
0: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
0: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
4: Je to zlato!
0: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
5: Nasazení pár číslo 1 Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková.
0: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme čtvrt na šest a jaké je počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty většinou okolo 13-14 stupňů Celsia. Co nám říká pohled na radar? Tak vidíme v Ústeckém kraji přeháňky, teď třeba v okolí Litoměřic, Lovosic nebo Kadaně. Mluví o tom i předpověď, dopoledne bude převládat velká oblačnost s přeháňkami, a to hlavně na horách. Potom odpoledne se může vyskytnout dokonce i bouřka, pak už odpoledne a večer té oblačnosti bude postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 17:30 a my si teď připomeneme spisovatele Ludvíka Vaculíka. Ten se narodil právě před 100 lety, valašský samorost, přímořčarý člověk a jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Hlavně ho proslavili fejetony, ale taky komplexní dílo Český snář a v roce 1968 oslavil národ manifestem 2000 slov. Po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrůje sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující 2 desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 3:30 a za 3 minuty také další zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. V Litoměřicích chystají veřejné projednání nároží v Jiřáskových sadech. Víc o tom Jana Moravcová už za chvíli ve zprávách.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Litoměřická radnice chystá veřejné projednání podoby nároží v Jiráskových sadech, bude 24. srpna. Jde o místo, odkud město loni nechalo odstranit pomník s názvem Čest a sláva sovětské armádě, uvedla to mluvčí města Michaela Rosypalová. Lidé si dnes v Kravařích na Českolipsku mohou vyzkoušet praní na valše. Od 10 do 16 hodin tam vlastivědné muzeum a galerie pořádá ve Výsecké rychtě první z cyklu letních akcí zaměřených na život v minulosti. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany F Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. České sbírky na pomoc po zemětřesení ve Venezuele zatím vynesly přes 19 milionů korun. Humanitární organizace z nich zajistí hlavně základní pomoc lidem zasaženým katastrofou. Fotbalista Jablonce nastoupí dnes večer od 8 hodin po necelých 5 letech do zápasu v evropských pohárech. Ve druhém předkole konferenční ligy je čeká úvodní utkání na hřišti chorvatského Varaždinu. Dnešek bude převážně oblačný s přeháňkami, teplotou do 22, na horách do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Uzavírku očekávejte řidiči v Teplicích v Duchcovské ulici. Důvodem jsou stavební práce. Uzavírka tam bude až do konce srpna. To byly zprávy o půl šesté. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě v půl šesté Jana Moravcová a za chvilku pozvánka na odpoledne, protože i dnes po 13. hodině čekáme zajímavého hosta, tedy Alex Minářová v našem studiu, a kdo to bude, to se dozvíte už za malou chvíli. Před 6. hodinou vám pak nabídneme jednoduché tipy, jak déle udržet čistou dešťovou vodu, ale teď už písničky, které nestárnou, třeba od Michala Tučného nebo skupiny Argema.

0: Pozvánka k odpolednímu vysílání, pokud zůstanete naladěni, a to byste rozhodně měli, tak po 13. hodině Alex Minářová přivítá opět zajímavého hosta a tím hostem bude tentokrát režisér a scénarista Vít Olmer. A tak se třeba dozvíte to, jestli se za režijním pultíkem rozčiluje.
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčílil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérem, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: Za 5:45 vy se tedy těšte na Víta Olmera v našem vysílání po 13. hodině. A za chvilku informace o počasí.

0: počasí.
1: Je 6:15, tak pojďme na počasí. Aktuální teploty většinou od 12 do 14 stupňů Celsia. Vidíme i srážky, teď třeba v okolí Žatce, Loun nebo Podbořan, protože tam všude nějaké ty přehánky. Mluví o tom i předpověď, hlavně dopoledne velká oblačnost s přehánkami, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Odpoledne a večer už bude přehánek i oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tehdy padal déšť, o tom zpívala Helena Vondráčková, tak na dnešek se to docela hodí, i když o počasí ještě budeme určitě mluvit i dál. Každopádně teď už máme pro vás dobré rady. A dobré rady, které se dneska dešťové vody vlastně taky týkají, protože vám nabídneme pár jednoduchých tipů, jak dešťovku udržet déle čerstvou. Prý pomáhá sláma nebo dokonce dřevěné uhlí.
1: Babské rady.
2: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5 minut už to bude 6. hodina a s ní také zprávy. A co se dozvíte od Jany Moravcové? Podíváme se třeba do Žatce. Tam totiž rozdělí 100 000 korun na akce v období adventu. Víc informací tedy přesně v 6 ve zprávách Českého rozhlasu Sever. Hezké čtvrteční ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, Barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Lékaři varují před skoky, do neznámé vody můžou skončit ochrnutím. Internetové stránky Rumburku jsou nově uživatelsky příjemnější, s vyhledáváním na nich pomůže robot. Žatec rozdělí 100 000 korun na akce v období adventu. Dnes čekáme většinou oblačnost, přeháňkami, místy i bouřkou, teploty do 22 stupňů. Krásné čtvrteční ráno, jsou tu zprávy, u nich vás vítá Jana Moravcová. 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
4: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
5: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
6: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
5: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Rumburk na Děčínsku má na městských internetových stránkách nového pomocníka. Jednotlivá témata teď pomáhá vyhledat robot. Na vývoji takzvaného chatbotu spolupracovalo oddělení informatiky městského úřadu s Technickou univerzitou v Liberci.
7: Teď už jen stačí podle návodu na webových stránkách města najít jeho ikonku, která se podobá bublině ke konverzaci. Do ní je možné napsat nějakou otázku a robot najde během chvíle potřebné informace. Chatbot poradí například kontakty na zaměstnance úřadu, poplatky anebo poskytne informace o městských službách. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Město Žatec letos rozdělí 100 000 korun mezi vybrané akce v rámci adventu, schválila to rada města. Příspěvek je určený na jednorázové kulturní, společenské nebo komunitní akce pro veřejnost v období od 29. listopadu do 31. prosince. Zájemci mohou žádosti podávat od 24. srpna do 4. září. Dotace pokryje maximálně 70% nákladů. Česká kina uvádí v premiéře novou komedii Bardotky. Film sleduje tři dlouholeté kamarádky, které se rozhodnou užívat si života naplno. Do hlavních rolí obsadila režisérka Hana Hendrichová, herečky Dagmar Havlovou, Evu Holubovou a Pavlínu Pořízkovou. V mužských rolích pak diváci uvidí třeba Hinka Čermáka nebo Otakara Brouska mladšího.
3: Počasí.
2: Počasí pro dnešek, dopoledne bude převládat velká oblačnost s přeháňkami, zejména na horách, ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Na jihozápadě kraje se přeháňky vyskytnou jen místy a odpoledne a k večeru bude přeháněk i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes 19 až 22, na horách 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně v Čelakovské ulici počítejte s provozem převedeným do protisměru, a to kvůli pracím na inženýrských sítích, a kyvadlově projedete v Přítkově na Teplicku. To byly zprávy v 6. Pěkné ráno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Odbyla 6. hodina a s ní také zprávy a Jana Moravcová, tak tedy pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Máme tu ráno čtvrteční a už za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, tentokrát o vlasech. Pak se podíváme do Děčína na renesanční staroměstský most, kterému se říká Zubatá bába a je jedním z nejhezčích na celé labské cyklostezce. Samozřejmě nechybí ani písničky, které nestárnou, Hana Zagorová nebo Turbo.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 6 hodin a 12 minut, tak to byla Hana Zagorová a na Českém rozhlasu Sever. Teď do učebnic s Martinem Písaříkem najdeme něco, co v učebnicích nebylo. A tentokrát budeme mluvit o vlasech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základ.

0: Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen. Viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut. Aktuální teploty většinou okolo 14 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje srážky třeba v okolí Loun nebo také Litoměřic. A předpověď o nich mluví, má být oblačnost, s přeháňkami vyskytnout se může i bouřka. Odpoledne a večer bude přeháněk i oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: křížem krajem.
1: Za 10 minut bude 6:30 a tak míříme do Děčína na jeden krásný most. Většina děčínských historických staveb je zbudována z pískovcových kvádrů a z toho byl v roce 1569 postaven také krásný staroměstský most přes Ploučnici a my se na něj podíváme s Evou Bucharovou.
2: Staroměstský most, státem chráněná renesanční památka, umožňovala svého času obyvatelům Děčína a Starého Města, aby se mohli vzájemně navštěvovat nejen suchou nohou, ale i taženými vozy. Protože stojí v místě občasných záplav, byl tento most postaven bytelně, což mu umožnilo ve velmi dobrém stavu přečkat všechny živelné pohromy až do dnešních dní. Poslední opravy zažila zubatá bába, jak mostu Děčíňané také říkají, po velké vodě v roce 2002 a teď stále slouží pěším i cyklistům. Svoji přezdívku získal staroměstský most kvůli své věkovitosti, ale hlavně díky pozdně gotickému stavebnímu stylu. Mostní postranice mají podobu zubatého hradního cimbuří. Rozbouřenou Ploučnici zažila zubatá bába už mnohokrát. Pamětníci tvrdí, že drží hlavně díky ochraně tří patronů. Jejich sousoší zdobí 84 metrů dlouhý a 5 metrů široký staroměstský most od roku 1717. Těmi patrony jsou svatý Jan Nepomucký a další svatí Vít a Václav. Ti prý při velké vodě vždycky seskočí z podstavce a podpírají mostní pilíře, aby tyto odolali mocnému náporu rozbouřené Ploučnice. Autorem zdobného a turisty obdivovaného sousoší je slavný mistr Michal Jan Josef Brokov. Pokud byste měli chuť si zubatou bábu prohlédnout pěkně z výšky, můžete vyběhnout po schodech na sousední nový most, který poslouží jako vyhlídka. Zajímavostí je vlastně i to, že v tomto místě bezprostředně sousedí tři mosty. Každý z nich představuje jinou dobu a jiné architektonické a technické řešení. Když se od staroměstského mostu vydáte procházkou po cyklostezce, dojdete na jednu stranu k soutoku, kde Ploučnice pod Děčínským zámkem ústí do Labe. Druhým směrem se dostanete k pěknému dětskému hřišti u výletní restaurace Kocanda. A dál můžete pokračovat k začátku červené turistické trasy, která vás zavede k rozhledně na Velkém Chlumu.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpívala Bára Basíková, za 4 minuty už tady bude 6:30 a to znamená také další aktuální zprávy. Jana Moravcová vám řekne třeba to, že dětské centrum v Liberci má nové zařízení pro děti v tíživé situaci. Jak to tam vypadá, to se dozvíte ve zprávách.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Dětské centrum v Liberci má nové zařízení pro děti v tíživé situaci. Vzniklo v Puškinově ulici, jde o rodinný dům se dvěma domácnostmi. Obývat ho bude 8 dětí, o které se dočasně nemůžou rodiče postarat. Muzeum v Teplicích dnes pořádá komentovanou prohlídku výstavy 7 tváří krušnohorské krajky. Začne v 17 hodin. Ve výstavních místnostech Teplického zámku představují své umění krajkářky z Ústeckého kraje a výtvarník Jaroslav Prášil, který se věnuje umělecké krajce. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezony Šance ligy se stal záložník mistrovské Slávie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slávii k titulu. Kouč vyhrál anketu po páté, Provod po druhé. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost s přehánkami, mohou se vyskytnout i bouřky. Na horách bude větrno a teploty naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte řidiči v Litoměřicích v Nerudově ulici. Důvodem jsou stavební práce a provoz převedený do protisměru očekávejte v ulici Čelakovského v Děčíně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 6:30 jste slyšeli, posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den. Máme tu čtvrtek 23. července. A pak nás čeká další díl našeho seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. Tentokrát se vypravíme do Kostomlad pod Milešovkou, a to před 7 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Gypsy Kings nebo Rangers. Čas.

0: 8 minut po půl sedmé si můžeme prozradit na Českém rozhlasu Sever, co přinese dnešní den, ty nejzajímavější věci. Tady u nás v Ústeckém kraji máme tu čtvrtek 23. červene. Krajský úřad by dneska měl vydat závěr zjišťovacího řízení na stavbu spalovny nebezpečného odpadu u skládky Celio u Litvínova. Okolní města i kraj s tím nesouhlasí, vy podrobnosti uslyšíte v našem vysílání. A teď pozvánky v děčínské zoo, pokračují prázdninové pohádkové čtvrtky. Od půl čtvrté odpoledne zahraje Štěpánčino divadelko pohádku o namyšleném Koblíškovi, určenou hlavně tedy pro děti samozřejmě. Po Stoloprtech pokračuje promítání kinematografu Bratří Čadíků. Připomínám, že se hraje v Zámecké zahradě a večery většinou začínají okolo půl desáté večer. A ještě jedna pozvánka do Teplic, botanická zahrada pořádá komentovanou prohlídku s názvem Z lázní do džungle. Prohlídka začíná v 16 hodin a jde to i bez předchozí rezervace.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

zeme zmizela jako laň lesa ve nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marně.

0: O kometě zpíval Jaromír Nohavica a my si teď popovídáme o počasí. Tak jak to dnes vypadá? Počítejte s tím, že teploty se teď pohybují někde od 10 do 14 stupňů Celsia, těch 10 je spíš v těch vyšších polohách. Pohled na radar nám říká, že srážky se teď pohybují někde na rozmezí Ústeckého a Středočeského kraje, dejme tomu v okolí Roudnice nad Labem. No a co říká předpověď? Dopoledne bude převládat velká oblačnost s přeháňkami, počítejte s tím, že teploty se budou pohybovat většinou od 19 do 22 stupňů Celsia. Odpoledne potom těch přeháněk i oblačnosti začne ubývat, tím spíše k večeru. Těch srážek už tedy bude i méně, dají se čekat pouze na horách. No a začne se také pomalu oteplovat, protože už zítra by mělo být docela slunečno, převážně polojasná obloha a nejvyšší denní teploty se dostanou na 23 až 26 stupňů.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 48 minut zpíval Petr Spálený a my si teď uděláme malý výlet, protože v našem seriálu o příbězích měst a obcí vyrazíme do Kostomlad pod Milešovkou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: V západní části Českého středohoří najdete obec Kostomlaty pod Milešovkou. V písemných dokladech byste zmínku o této obci na Teplicku našli kolem roku 1333 v souvislosti s hradem Kostomlaty. Kostomlatský hrad byl založen kolem roku 1300 pány z Rýzenburka a skládal se z horního a dolního hradu. Už v roce 1434 byl dobyt husity a od té doby plynule pustl a chátral. V roce 1998 vznikl spolek Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty, který hrad postupně opravuje. Už se tak povedlo opravit část horního hradu a také Bergfritovou věž, která dnes slouží jako rozhledna. Z věže je překrásný výhled do údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. A když už budete v Kostomlatech pod Milešovkou, můžete se vypravit i k barokní mariánské kapli s léčivým pramenem. Traduje se, že zázračná voda pomohla mnoha nemocným lidem a tak se z této kaple stalo poutní místo. A nebo k přírodní rezervaci Březina. Ta byla vyhlášena už v roce 1969 a chrání unikátní rašeliniště, jediné v Milešovské části Českého středohoří a zároveň největší v celé oblasti.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: dívat svět.
1: 6 minut chybí do 7. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. My za chvilku nabídneme také další zprávy, které vám přinese Jana Moravcová. Teplická základní škola Koperníkova má kvůli opravám delší prázdniny. I to vám řekneme v 7.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teplická základní škola Koperníkova má kvůli opravám delší prázdniny. Ve Výsecké Rychtě v Kravařích na Českolipsku dnes návštěvníky čeká první z cyklu letních akcí zaměřených na život v minulosti. Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace. Dnešek bude ve znamení velké oblačnosti, čekáme přehánky, ojedinělé bouřky a teploty do 22 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Prázdninové volno využívají města a obce k opravám škol. V Mostě modernizují kuchyni v 7. základní škole, v Litvínově budují výtah ve speciální škole a Bílenská škola za Chlumem mění topení. V Teplicích letos město investuje 38 milionů korun. Z toho 10 milionů stojí opravy vodovodu, kanalizace a topení v základní škole Koperníkova, kde jsou proto o měsíc delší prázdniny.
2: Vidíte všude ten prach, takže je to opravdu náročné.
3: Ředitel Martin Domín se rozhlíží kolem a zároveň překračuje výkopy pro nová potrubí.
2: Měli jsme teda velké náklady na topení, takže doufáme, že i ušetříme s těmi novými rozbory.
3: Prázdninové opravy v ostatních teplických školách jejich provoz neovlivní, upřesňuje náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice.
4: Prodloužení prázdnin na ZŠ Koperníkova bylo opravdu výjimečné z pohledu opravdu toho velkého objemu prací.
3: Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: Lidé si dnes v Kravařích na Českolipsku mohou vyzkoušet praní na valše. Od 10 do 16 hodin tam vlastivědné muzeum a galerie pořádá ve Výsecké Rychtě první z cyklu letních akcí zaměřených na život v minulosti. Lidé si zároveň můžou prohlédnout nedávno dokončené úpravy expozice lidového stavitelství, říká vedoucí oddělení výstav muzea Jana Nastoupilová.
5: 6. srpna budeme vyrábět kouzelné panenky a poslední setkání proběhne 19. srpna, je to vždycky jednou za 14 dní, kdy se budeme tvořit z přírodnin, z korálků.
0: Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace a obranu státu. Zjistil to server i rozhlas. Změna platí od začátku července. Rezorty ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle ale jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro trvá na své nevině a označuje se za válečného zajatce. Kromě někdejšího prezidenta stejnému obvinění čelí i jeho manželka.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme velkou oblačnost, přehánky hlavně na horách, tam bude i větrno, místy očekáváme i bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes 19 až 22 a na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U zavírku čekejte řidiči v Litoměřicích, v Nerudově ulici a třeba taky v Teplicích, nákladní ulice na silnici 1/13.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 7 od Jany Moravcové. Pěkné ráno, ráno čtvrteční, dneska je 23. července a právě tohle datum budeme probírat za chvilku v našem kalendáriu. Pak o hokejovém brankáři Tobias Trejbalovi, ten totiž míří na cestě do NHL nejdřív na univerzitu, vy o tom uslyšíte před 7:30. A teď písničky, které nestárnou, Olympik nebo Jelen s Míšou Tučnou.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: zpíval Olympik v 7 hodin a 11 minut. Dneska je čtvrtek 23. července a také čas na to, abychom se podívali do kalendáře s Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé Habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
5: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
3: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
6: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
7: Je to zlato!
3: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
8: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
3: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut počasí na severu Čech. Aktuální teploty většinou od 10 do 14 stupňů Celsia. Zajímavý je také pohled na radar, který ukazuje srážky na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje, třeba v okolí Roudnice, anebo naopak na hřebenech Krušných hor. Předpověď tam mluví jednoznačně. Dneska můžeme očekávat zataženou oblohu, tedy oblačnost, přehánky, které tu budou hlavně dopoledne. Oblačnost pak bude ubývat, tak večeru samozřejmě i srážky, které už budou jen ojedinělé. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl osmou teď budeme sledovat hokejového brankáře Tobiase Trejbala. Je mu 18 let. Čím dál víc českých hokejistů míří na cestě NHL do univerzit v Zámoří a Tobias není výjimkou. Brankářská jednička letošního draftu, po které sáhlo ve druhém kole Calgary, stráví další měsíce na univerzitě v Massachusetts.
1: I ty NHL týmy to preferuju hodně. Sice se tam nehraje hodně zápasů, ale já už jsem tam právě byl jeden týden předtím, než jsem přijel sem do Chomutova a prostě se tam hrozně maká. Máte málo zápasů, máte jenom 2 týdny a celý týden prostě makáte. Hrozně moc, je to těžký. Máme tam neskutečné podmínky, prostě ty fitka na všechno, co si vzpomeneme a do toho ještě ta škola, to je plus, že se člověk může vzdělávat. Dokonce tam máme knižní klub s trenérem, což se u hokejistů nevidí, ale je to určitě zábava a těším se tam moc.
2: Prozradil Tobias Trejbal, toho debatní kroužek s knihou v ruce nadchl.
1: Koupili nám knihu o All Blacks, Nový Zéland, o rugbyovém týmu, který v podstatě popisuje tu jejich kulturu a celkově, jak oni fungují jako tým, jak o procento se každý den zlepšovat a tým lídrů a takhle. A potom my si to čteme každou kapitolu jeden den a vždycky si zakroužkujeme věci, které nás třeba zaujaly a potom o tom diskutujeme právě před tréninkem. A je to jako motivačně dobrý to poslouchat. Když prostě všichni kluci mají nějaký takhle společný zájem, tak je to super.
2: Společným zájmem je vybojovat si místo v nejlepší lize na světě v NHL. Trejbal po roce v Zámoří a úspěšném draftu ví, že nemusí zůstat jen u nesplněného snu.
1: Je to určitě reálný, když se srovnáváte s těma golmana, co tam jsou, tak když jste v Čechách, tak k tomu úplně nemáte tak blízko, je to strašně těžký se s nima srovnat, ale když jste v té Americe, tak prostě vidíte, že jsou teda neskutečný, ale prostě cítíte na sobě, nebo já osobně cítím, že to prostě můžu dát jednou.
2: Řekl Tobias Trejbal. Do Spojených států amerických odletěl před rokem. V elitní juniorské lize se prosadil a svého kroku opustit Litvínov nezalitoval.
1: Tím, že někde v Americe i v Kanadě právě ten trenér brankářů není full time, což znamená celou dobu. Jezdí tam třeba jednou za 2 týdny, za 3 týdny, ale já s tím, když jsem vybíral tým, že půjdu do Zámoří, tak jsem jedině chtěl tým, kde bude trenér brankářů, protože vám to hrozně pomůže pracovat s někým každý den. Když jsem se zeptal, máte trenéra golmanu, je to pro mě důležitý strašně moc a oni řekli, máme.
2: A Tobiasi Trejbalovi pak už nebránilo nic v tom, aby o svou budoucnost v NHL zabojoval za oceánem. Při letošním draftu si ho Calgary vybralo jako celkově 42. v pořadí. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 3 minuty bude 7:30, zamilovaná Lenka Filipová, ale my už chystáme další zprávy, tedy konkrétně Jana Moravcová. Litoměřická radnice se chystá změnit podobu nároží v Jiráskových sadech. Bude se o tom veřejně jednat. Víc uslyšíte v 7:30. Rich girl, she buys her dreams.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Litoměřická radnice chystá veřejné projednání podoby nároží v Jiráskových sadech, bude 24. srpna. Jde o místo, odkud město loni nechalo odstranit pomník. Uvedla to mluvčí města Michála Rosypalová. Ode dneška do neděle musí řidiči v okolí Libereckého Vesce počítat s dopravními omezeními kvůli hudebnímu festivalu. Uzavřená bude příjezdová cesta do sportovního areálu a v okolí budou dopravu usměrňovat policisté. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. České sbírky na pomoc po zemětřesení ve Venezuele zatím vynesly přes 19 milionů korun. Humanitární organizace z nich zajistí hlavně základní pomoc lidem zasažených katastrofou. Vedoucí žena světového poháru kanoistek Martina Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci. Česká vodní slalomářka udělala v americké Oklahomě velkou chybu uprostřed trati, kde nabrala 10-sekundovou ztrátu a skončila 33. Dnes čekáme velkou oblačnost, přehánky, na horách větrno, ojediněle i bouřky a teploty dnes do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Vážná dopravní nehoda se zraněním komplikuje provoz na silnici 1/62 mezi Roztoky a Dobkovicemi na Děčínsku a u Vrchovan na Českolipsku na silnici 270. Projedete s opatrností po dopravní nehodě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o půl osmé jste slyšeli, za chvilku se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme měli téma prázdniny u dědy nebo u babičky. No a my se teď také před 8 hodinou podíváme do Uherců na Lounsku. Tam odsud totiž pochází chytrá houba, která dobývá svět. Víc o ní uslyšíte před 8 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou. Kdo vám zaspívá? Babi Daněk nebo právě teď Lucie Vondráčková.

0: kdo mi poví, co spíš.
1: Zpíval Vaby Daněk a my se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. A to bylo hezké vzpomínání, protože včerejší téma se týkalo prázdnin u babičky, u dědy. Kam jste jezdívali vy? Zavolala nám i posluchačka Jitka z Hradiště.
2: Já jsem jezdila do jedné vesničky blízko Bezdězu, k mojí babičce. Byla to maminka mojí maminky. A jak babičky dříve byly hodný, velmi dobře pekly, dělali nám vdolky, ale byly taky přísní, ale hodně milé přísní. Šli jsme na borůvky, ráno v 4:30 z postele, plný kýbly jsme vesli veliký, jak byly takový ty aluminiový, se říkal dřív. Ale opravdu jsme se tam scházeli. Babička v té obci měla ještě sestru Růženku a k ní taky jezdili děti. Sešlo se nás víc dětí, šla nás parta a v 10:30 už jsme byli z Bezděských lesů na kopečku dole ve vesnici. Vesnička se jmenovala, já vám to řeknu, Luka, Luka Udox, je to tam velmi pěkné doteď,
3: ano.
2: Hezky se to tam i zlepšuje, ale my už tam nejezdíme. Babička už nežije několik let, ale moje maminka zaplať pámbu ještě žije, takže moje vnoučata mají taky prababičku ještě.
1: No vida, i dneska dáme řeč po 9:00 s Renatou Filipy a zavzpomínáme na staré dopisy. No tak si zkuste vybavit, kdy pak jste naposledy napsali rukou dopis. Už to asi bude nějaký pátek.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, jaké máme počasí na severu. Většinou teploty okolo 13-14 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje drobné přehánky na hřebenech Krušných hor, třeba v okolí Chomutova, ale i v okolí Roudnice. A předpověď na dnešek, ta mluví o tom, že dnes můžeme očekávat ranní teploty, tedy teploty přes den 19 až 22. Velká oblačnost, místy přehánky, odpoledne a večer pak bude přeháněk i oblačnosti postupně ubývat.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin a 7 a 40 minut se vydáme na houby, ale pozor, nebudeme jako čeští houbaři sbírat hříbky a dělat si smaženici. Ne, ne, tentokrát to bude houba zemědělská. Místo chemie by totiž zemědělci mohli používat houbu, která se jmenuje Pythium oligandrum. Je to chytrá houba a podle českého výrobce by mohla nahradit zemědělcům běžné chemické fungicidy. Jde o český patent a zatím ho používají hlavně zemědělci v zahraničí. Ročně z laboratoří, které jsou v Uhercích na Lounsku, do světa zamíří až 120 tun téhle houby.
1: Chytrá houba se vyznačuje tím, že je hyperparazit, což znamená, že parazituje všechny ostatní houby a primárně ty patogenní. Takže my vlastně z toho důvodu můžeme používat jako registrální fungicid, který vlastně požírá ty patogeny.
2: Popisuje Ivana Suchánková ze společnosti Biogama, na jakém principu houba Pythium oligandrum nebo také chytrá houba funguje. Svou centrálu, kde houbu odborníci pěstují, mají v Uhercích na Lounsku.
1: Máme teďka biotechnologickou výrobu, která je teda v Ústeckém kraji a vlastně jsou to sterilní prostory, kdy my jsme schopní tu houbu vlastně množit, formulovat a pak si ji sami balíme a právě posíláme do 45 zemí světa.
3: Největší odběratel je Čína. Zároveň obrovský potenciál toho, kam i se jako vyvíjíme, je do plodin, které jsou buď nízkoreziduální, ale většinou jdeme po těch drahých plodinách. Takže těch, co vám končí na stole, ty reálně jíte. To naše zaměření je, jak říkám, no, na ty table crops, na ty věci, které končí na tom stole, na ty drahé plodiny, kakao, banán.
2: Upřesňuje mluvčí společnosti Šimon Heidenreich. Prosazení biologického fungicidu v Česku není vůbec jednoduché. Zemědělci jsou tu podle Ivany Suchánkové velmi konzervativní a spíš používají chemické prostředky.
1: Abyste přesvědčil někoho, aby používal vaše produkty, musí si je několik sezon zkoušet. Když přičtete těch několik sezon, to jsou 2-3 roky, k době, kterou trvá zaregistrovat ten produkt, což může být až 10 let v Evropské unii, tak to jste na 15 letech.
2: Po ověření účinnosti chytré houby by se biopostřiku nebránil ani chmelař Aleš Mašanský. Klíčová je ale cena.
4: Naším zájmem je používat co nejméně té chemie. Chemie jsou náklady, to znamená, potřebujeme tu produkci dělat co nejlevnější a co nejšetrnější. Takže jedině dobře, uvidíme, čas ukáže tu účinnost a pokud se osvědčí, rádi budeme používat.
2: A houba by v budoucnu mohla pomáhat i s dalšími problémy v zemědělství.
1: My se specializujeme hodně na nemoci půdy, takže celkově menesto root rot v angličtině, takže na fusarium, verticillium, cokoliv, co vlastně v půdě dělá neplechu.
2: Shrnuje další směřování Ivana Suchánková. Z Uherců Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byl Karel Zich a já už vás můžu pozvat ke zprávám, které pro vás chystá Jana Moravcová přesně v 8 hodin. Co se dozvíte? Třeba to, že litoměřická radnice chystá veřejné projednání podoby nároží v Jiráskových sadech. Víc tedy přesně v 8 ve zprávách.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: O víkendu se vrátí do Česka letní teploty, v neděli může pršet. Litoměřická radnice chystá veřejné projednání podoby nároží v Jiráskových sadech. Nové zařízení v Liberci bude sloužit jako komunitní bydlení pro ohrožené děti. Dnes čekáme velkou oblačnost, přehánky a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Litoměřická radnice chystá na 24. srpna veřejné projednání podoby nároží v Jiráskových sadech. Jde o místo, odkud město loni nechalo odstranit pomník s názvem Čest a sláva sovětské armádě. Uvedla to mluvčí města Michaela Rosypalová. Na jednání bude prostor pro dotazy, diskuzi i vyjádření názorů veřejnosti.
2: K vidění bude v parku všech 40 architektonických návrhů, které do soutěže přišly. Tři z nich vybrala odborná porota. Vítězem se stal návrh na okraji snu od sochaře Štěpána císaře Beránka. Zastupitelé po tomto projednání rozhodnou o budoucí podobě nároží. Z Litoměřic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
1: Dětské centrum v Liberci má nové zařízení pro děti v tíživé situaci. Vzniklo v Puškinově ulici. Jde o rodinný dům se dvěma domácnostmi. Obývat ho bude 8 dětí, o které se dočasně nemůžou rodiče postarat. Náklady činily 23,5 milionu korun, 2/3 pokryla dotace Národního plánu obnovy. Jak jedna domácnost vypadá, vysvětluje pracovnice z dětského centra Alena Ješková.
3: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma. Takže tady máme kuchyň s obyvákem. Vlastně ty pokojíčky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojíček, který vlastně bude pro dvě děti, měly by to být sourozenci a potom jsou tady dva pokojíčky jakoby pro jedno dítě.
1: Děti se do nových domácností nastěhují na konci léta. Velvyslanci unijních zemí se ráno budou znovu zabývat 21. balíkem sankcí proti Rusku. Dohodu blokuje Řecko. Země požaduje, aby Unie zmírnila omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. Obává se totiž, že nařízení by mohlo mít ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Sankce musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
0: Počasí.
1: Dopoledne bude převládat na severu velká oblačnost s přehánkami hlavně na horách. Ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Na jihozápadě kraje čekáme přehánky jen místy. Odpoledne a večer pak bude přeháněk i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes 19 až 22, na horách 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda komplikuje provoz na silnici 270 u Vrchovan na Českolipsku a s uzavírkou počítejte řidiči v Duchcovské ulici v Teplicích. Mějte opatrně šťastnou cestu a dál pěkné ráno s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 8 vám přinesla Jana Moravcová a s vámi je Český rozhlas Sever. Co v učebnicích nebylo, na to se zeptáme Martina Pisaříka a dnešním tématem budou vlasy. Pak se podíváme do Liberce, kde pod dětským centrem vzniklo nové zařízení pro děti v krizových životních situacích. Jak to tam vypadá, to se dozvíte před 8:30. A teď už písničky, které nestárnou, Reddy Kirken nebo Jiří Korn.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.
5: Zítra má...

0: Jiří Korn dospíval v 8 hodin a 11 minut a Martin Písařík už je opět připraven otevřít učebnice a zjistit, co v ní není. A tentokrát se budeme zabývat vlasy. Co o nich nevíme?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen. Viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 15 minut, jaké je počasí na severu Čech, tak tedy teploty většinou v tuhle chvíli od 12 do 14 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje drobné přehánky na hřebenech Krušných hor, ona o tom mluví i předpověď. Velká oblačnost, místy s přehánkami, které budou četnější na horách, objevit se může i bouřka. Odpoledne a večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 19 minut. Přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Míříme do Liberce. V Puškinově ulici tam vzniklo nové komunitní zařízení pro děti v tíživé životní situaci. Nabídne celkem 7 pokojů, 4 koupelny a taky 2 domovy pro kriticky ohrožené děti. Jde o další bydlení dětského centra Liberec, které dětem krátkodobě nabízí stabilní prostředí třeba do doby, než se ta jejich náročná rodinná situace vyřeší.
1: Vidíte, že to je jako opravdu jako doma, takže tady máme kuchyň s obyvákem.
2: Na první pohled běžný moderní dům. Rodina, která v něm bude bydlet, ale tu tradiční nepřipomíná. Nové zařízení na Puškinově ulici bude sloužit dětem, které se nachází v tíživé situaci. Vysvětluje sociální pracovnice z dětského centra Liberec Alena Ješková.
1: Každé ta domácnosti se točí 5, my jim říkáme té, tam jsou to pracovnice přímé péče ve 12-hodinových směnách. Ten chodí na denní a na noční.
2: Domácnosti jsou připravené 2. Celkem pro 8 dětí.
3: Po dřevěných schodech jsme vystoupili do druhého patra a teď už se nacházíme v prvním dětském pokoji s 2 lůžky.
1: Tady vlastně ty pokojičky jsou koncipované tak, že máme jeden větší pokojiček, který vlastně bude pro 2 děti. Měly by to být sourozenci a potom jsou tady 2 pokojičky jakoby pro 1 dítě.
2: Všechny pokoje jsou vybavené postelemi, psacími stoly a úložným prostorem.
4: V současné době dětské centrum Liberec má k dispozici 5 služeb. Takovou největší je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek. To zařízení v tuto dobu má kapacitu 20 dětí a je schopno přijmout děti od 0 až do 18 let věku.
2: Přibližuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
4: V tuto chvíli už máme 3 samostatné domácnosti, které bydlí v komunitní formě bydlení, fungují normálně v panelákových bytech. A zbyly nám 2 domácnosti, které jsou v těch původních prostorách kojeneckého ústavu a dětského domova a ty už v současné době nebyly vyhovující.
2: Až 8 dětí se proto na konci léta, pokud to bude jejich situace vyžadovat, může z původního zařízení přesunout do nového v Puškinově ulici.
4: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu.
2: Projekt vznikl s podporou Národního plánu obnovy. Dotace pokryje víc než 15 milionů korun. Liberecký kraj na nové zařízení přispěl necelými 8 miliony korun. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpíval Dalibor Janda 5 minut před 8:30, to je přesný čas. Za chvilku nás čekají také další zprávy, které přinese Jana Moravcová. Město Žatec letos rozdělí 100 000 korun mezi vybrané akce v rámci adventu. Schválila to rada města, vy o tom víc uslyšíte ve zprávách.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Město Žatec letos rozdělí 100 000 korun mezi vybrané akce v rámci adventu, schválila to městská rada. Příspěvek je určený na jednorázové kulturní, společenské nebo komunitní akce pro veřejnost, a to v období od 29. listopadu do konce prosince. Muzeum v Teplicích dnes pořádá komentovanou prohlídku výstavy 7 tváří krušnohorské krajky. Začne v 17 hodin ve výstavních místnostech Teplického zámku. Česká kina uvádí v premiéře novou komedii Bardotky. Film sleduje tři dlouholeté kamarádky, které se rozhodnou užívat si života naplno. Do hlavních rolí obsadila režisérka Hendrychová herečky Dagmar Havlovou, Evu Holubovou a Pavlínu Pořízkovou. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezony Šance ligy se stal záložník mistrovské Slávie Lukáš Provod. V anketě byl ligové fotbalové asociace zvítězil před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský. Dopoledne čekáme velkou oblačnost, přehánky, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, maxima na horách dnes do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U zavírku čekejte řidiči v Duchcovské ulici v Teplicích a pozor na komplikace taky na silnici 270 u Vrchovan na Českolipsku. Po dopravní nehodě projedete se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v půl deváté a Jana Moravcová. Pěkné čtvrteční ráno, co přinese dnešní den na severu Čech, to znamená čtvrtek 23. červenec, to si řekneme už za chvíli, a pak si budeme povídat s Lucí Hejzlovou. Krajský úřad totiž dokončuje řízení v případu stavby nové spalovny. Budeme o tom mluvit před 9. hodinou, teď už písničky, které nestárnou, Miky Rivola nebo Helena Vondráčková.
3: Přešla doba z koušek a prázdnin je to čas, ze studánky doušek, stovky možných tras.

0: bedna od whisky, Mikiri volá a taky nezmaři. Teď je 8 hodin a 37 minut a my se můžeme přesvědčit a také zeptat, co přinese dnešek na severu Čech. Máme tu čtvrtek, 23. červenec. Dneska by krajský úřad měl vydat závěr zjišťovacího řízení na stavbu spalovny nebezpečného odpadu skládky Celio u Litvínova. Dodejme, že okolní města i kraj s tím nesouhlasí. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání. A teď pozvánky. Jedna do děčínské zoo, kde pokračují prázdninové pohádkové čtvrtky. Dneska od 15:30 zahraje Štěpánčinu divadelko pohádku o namyšleném koblížkovi, tak můžete s dětmi vyrazit. V Postoloprtech zaparkovali bratři Čadíci se svým kinematografem v zámecké zahradě. Začne filmový večer, samozřejmě až bude trochu tma, takže vychází to tak zhruba na 9:30 večer. A ještě jedna pozvánka do Teplic, do botanické zahrady. Tam se chystá komentovaná prohlídka, která se jmenuje Z lázní do džungle. A jestli chcete, je to možné i bez předchozí rezervace a prohlídka začíná 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever,

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 8:45. Tak počasí na severu. Dneska to bude takové zamračené, máme oblačno, teploty do 16 stupňů Celsia a pohled na radar nám ukazuje přehánky například na některých místech Šluknovského výběžku. Bude opravdu velká oblačnost místy s přehánkami, hlavně tedy na severovýchodě kraje a na horách. Odpoledne a večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Věra Špinárová a teď je 8 hodin a 640 minut. Dneska by měl krajský úřad, jak už jsme zmiňovali ve zprávách, vydat závěr zjišťovacího řízení na stavbu spalovny nebezpečného odpadu. Měla by stát v blízkosti skládky odpadu Celio, ale s tou stavbou spalovny nesouhlasí radnice v Mostě, Litvínově a proti záměru je dokonce i Ústecký kraj. Podrobnosti má naše kolegyně Lucie Hejzlová. Lucko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak tedy rozhodl krajský úřad?
1: Zjišťovací řízení v případě nebezpečných odpadů ZOE zatím podle mluvčího Martina Klimeše není ukončené. Zákonná lhůta sice dneškem končí, ve zvláště složitých případech, jako je tento, je ale může úřad prodloužit, nejdéle ale o 25 dnů. Na adresu krajského úřadu v rámci řízení přišel větší počet vyjádření od samospráv, dotčených orgánů, veřejnosti i dalších subjektů, včetně petice a podpisové listiny. Tato vyjádření teď musí úředníci řádně vyhodnotit a tak promítnout do požadavku na zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí, takzvanou EIU. S ohledem na povahu záměru, rozsah doručených vyjádření a potřebu formulovat konkrétní a přezkoumatelné požadavky na další posuzování se jedná podle Klimeše o zvlášť složitý případ.
0: Dobře, a až ten závěr bude vydán, co bude následovat?
1: Podle Martina Klimeše bude závěr obsahovat hlavně požadavky na obsah a rozsah dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, tu takzvanou, která se v případě stavby spalovny zpracovává ze zákona automaticky. Po vydání pak bude dokument standardně zveřejněný v informačním systému EIA a poslaný všem účastníkům řízení. Společnost ZOE Waste, která chce spalovnu v nebezpečných odpadů stavět, pak bude muset vypořádat všechny připomínky a podmínky do 3 let, pokud se jí to nepodaří, Ústecký kraj celý proces ukončí.
0: No tak podle toho, jak jsi to sdělovala, je to přece jenom ještě nějakou dobu bude trvat. Každopádně Lucie Hejzlová nás informovala o tom, jak je to se spalovnou nebo respektive s její uvažovanou stavbou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut už tu bude 9. hodina a s 9. hodinou také další vydání našeho pořadu Dáme řeč a opět s naší průvodkyní Renatou Filipy. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: Tak o čem dnes?
1: Dneska si budeme povídat o starých dopisech. Petře, kdy jsi naposledy psal dopis rukou? Tak jak se to dělávalo? Možná brkem?
0: Tak dobře. 87 třeba?
1: 87, takže to bylo před 38 lety.
0: Díky, no, 9.
1: No,
0: 39 let, no, to je pravda. No. Neuvěřitelně dlouhou dobu už jsem nepsal dopis.
1: A komu jsi psal?
0: Tak no, tak to
1: nevím. To byl určitě milostný, že?
0: Ano,
1: miluji
0: jistě, tě. Byl to, no to ne, píšou s někým.
1: Ano.
0: Ale byl to dopis dívce, to jsem si jist, ale jinak jsem teda ručně nepsal neuvěřitelně dlouhou dobu a vůbec mi to nedocvaklo, až když jsi se teď zeptala. Já si dokonce nejsem jist, kdybych se něco pokusil rukou napsat, jestli by to po mně ještě někdo dokázal vůbec taky přečíst.
1: Je, tak to zkus. Až přijdeš dolů, uvař si čaj a nějaký dopis mi napiš.
0: Jo,
1: a já to pak řeknu posluchačům, jak to dopadlo.
0: Slibuju. Tak to jsem taky zvědav, jak dlouho už se nepíšou dopisy rukou. Myslím, že po 9. to uslyšíte. Tak si na to počkejte, za chvilku nás čekají další zprávy s Janou Moravcovou a pak už dáte řeč. Loučí se Petr Beran, zítra ráno naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů v posledním prázdninovém týdnu. Kvůli hudebnímu festivalu čeká řidiče v Libereckém Vesci dopravní omezení. Návštěvníky krajkářské výstavy v Teplicích dnes čeká komentovaná prohlídka. Bude oblačno s přeháňkami a teplotou dnes do 22 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy s Janou Moravcovou. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Ode dneška do neděle musí řidiči v okolí Libereckého Vesce počítat s dopravními omezeními kvůli hudebnímu festivalu. Uzavřená bude příjezdová cesta do sportovního areálu a v okolí budou dopravu usměrňovat policisté, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Upozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami.
0: Muzeum v Teplicích dnes pořádá komentovanou prohlídku výstavy 7 tváří krušnohorské krajky. Začne v 17 hodin. Ve výstavních místnostech Teplického zámku představují své umění krajkářky z Ústeckého kraje a výtvarník Jaroslav Prášil, který se věnuje umělecké krajce. Muzeum se snaží o zápis krušnohorského krajkářství na seznam nemateriálního kulturního dědictví Ústeckého kraje, říká kurátorka Alena Hubáčková.
3: Výstava představuje 7 aktuálních tvůrců, ze kterých budou v tom administrativním procesu takzvaní nositelé statku. To znamená takový pilíře toho, že ta tradice současně opravdu žije, že tady máme lektory, že se to generačně předává.
0: České sbírky na pomoc po zemětřesení ve Venezuele zatím vynesly přes 19 milionů korun. Humanitární organizace z nich zajistí hlavně základní pomoc lidem zasaženým katastrofou. Podle fóra dárců lidé přispívají i přesto, že jsou letní prázdniny. Do pomoci se zapojili například Adra, Charita a nebo Člověk v tísni.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme velkou oblačnost, přeháňky, bouřky ojedinělé, teploty do 22 a na horách do 16 stupňů. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 121 cm, průtok byl 73 metry krychlové za sekundu, předpověď 115 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní nehoda komplikuje provoz u Malého Března na Ústecku na silnici 2. třídy číslo 261 a pozor si dejte po nehodě osobního vozu taky u obce Kobily na Liberecku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní čtvrteční Dáme řeč. A my si budeme povídat o dopisech, o těch, které se psaly hezky ručně, mohly být milostné nebo jakékoliv jiné. Ptám se vás, kdy jste naposledy psali dopis, nebo jste třeba nějaký dostali, jestli si schováváte staré rodinné dopisy nebo pohlednice, jestli máte třeba nějaké milostné dopisy schované. No a od koho jste dostali, anebo komu jste napsali nejvíce dopisů? Už klidně teď volejte do studia na telefon 475 212 212. Můžete psát i e-maily na adresu dameřeč@rozhlas.cz nebo posílejte vaše příspěvky na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou je ve studiu i má kolegyně Jana Moravcová. Janí, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
4: Tak já se tě musím zeptat, kdy jsi naposledy dostala ručně psaný milostný dopis?
0: Kdy jsem naposledy dostala ručně psaný dopis, tak to už bude dlouho.
5: Jaký ten pátek?
0: To už bude nějaký ten pátek a pár jich mám takhle jako hezky schovaný. Ani nevím, kde teda, ale jednou na mě někde vyskočí.
5: V nějaké krabici od bod určitě.
0: No, určitě.
5: No a kdy ty si naposledy psala dopis, vzpomeneš si?
0: No, vzpomenu, to je totiž nedávno. Udělali jsme s kamarádkama na chalupě takovou akci, že jsme si napsali sami sobě dopis, je to 2 týdny zpátky, který si otevřeme za rok, až se zase sejdeme na chatě. Tak si to tak zrekapitulujeme, jak jsme se viděli tehda a teď a tak.
5: Takže jo, já si myslím, že se hodně posmějete.
0: No, já si myslím.
5: Tak uvidíme a je to skvělý nápad. No a co vy a staré dopisy? Klidně už volejte, linka je k dispozici. 475 212 212. Společně na Českém rozhlase Sever dáme řeč. Ale jako první písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Pavla Bobka a později zaspívá i Hanka Zagorová.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: To byl Pavel Bobek a Má dívka N a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už ale pojďme k dnešnímu Dáme řeč. My si povídáme o starých dopisech. Já se vás budu ptát skoro celou hodinu na to, kdy jste naposledy nějaký dopis dostali, anebo kdy jste ho naopak poslali, ten ručně psaný. A když jsme u dopisů, tak víte, že Lobkovický archív ukrývá doslova poklady. Je to třeba dopis krále Slunce, tedy Ludvíka 14. císaři Leopoldovi 1. nebo list Rudolfa 2. Vilémovi z Rožemberka a taky jeden z nejvzácnějších dopisů od skladatele Antonia Salieriho. Teď je vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
3: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
3: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy. A to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus deo, tedy chvála Bohu.
3: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa 2., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
3: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Myslím, že byste si rozhodně neměli nechat ujít kor, pokud máte rádi, když dostanete dopis anebo ho nikomu pošlete. Kdy jste něco takového udělali a kdy jste třeba dostali poslední dopis klidně i pohlednici? Zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč a já vám mezi tím posílám skupinu YouTube. Tak hezký poslech.

0: Tohle byla skupina U2 na Českém rozhlase Sever. Máme 9 hodin a 19 minut, k tomu vy posloucháte dnešní Dáme řeč. My si povídáme o starých dopisech. Napsala i paní Milena z Úlovic, když byl můj manžel na vojně v Martině. Později v táboře a já čekala naše první děťátko, psala jsem každý den dlouhé, láskyplné psaníčko. Vždycky vystoupil hrdě v řadě vojáčků a převzal dopis. Také on mi psal několik krásných dopisů za týden. Naše manželství ale nevydrželo. Přesto máma tyhle dopisy schované. Jinak ráda píšu i dostávám dopisy, které voní dálkou kamarádstvím, i když teď to bývá vzácností. Víc všichni píšeme SMSky nebo e-maily. Moc vás zdravím a to poslala paní Milena. Tak paní Meleno, díky za e-mail a k nám do studia se dovolala i paní Marcelka z Neštěmic. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, paní Renátko, já vás zdravím a všechny posluchače. Chtěla bych se taky přidat svým takhle povídáním.
0: Ano.
1: Tak. Já vám řeknu, já od těch 16 do těch 20 let mám asi 120 dopisů skovaných, je to 54 let, to jsou takový milostný, tak ty jsem si skovala, ale říkám, než odejdu na druhý svět, musím to zničit, protože...
0: Neříkejte, že tam děti... jsou kompromitující materiály.
1: No právě proto, aby moje děti potom neřekly, jaká maminka byla. A co se týče psaní dopisů, tak měsíčně těch 30 dopisů napíšu.
0: Ještě pořád?
1: Ano, protože jsem velká sběratelka pivních etiket,
0: ano.
1: Takže si píšeme mezi sběratelema, takže nemám psací stroj to a píšu to všecko ručně.
0: Paní Marcelko, teď mě napadlo, kolik vlastně dneska stojí poštovní známka? Já jsem tak dlouho nic neposlala, že už si to ani nepamatuju.
1: Tak já vám řeknu, poštovní známka Bčková stojí 31 korun a známka Ačková stojí 36 korun a doporučený dopis, když chcete dát, 90 korun.
0: To nám to pěkně vyletělo.
1: Je to šílený, protože říkám, ale sběratelství je sběratelství.
0: Rozumím, to je nedá... to vášeň a nedá se vůbec nic dělat. Paní Marcela to... z Neštěmic, ano.
1: Já jsem vám ještě jenom chtěla říct, že pivní etikety sbírám 48 let, takže nemůžu přestat. No, takže...
0: To naprosto rozumím. Díky, že jste zavolala a pište dopisy i nadále. Věřím, že ten koníček prostě stojí za to. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: A vy klidně taky zavolejte ke mně do studia. Telefon je 475 212 212.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michal David a každý mi tě, lásko, závidí. Ani bych se nedivila, kdyby někdo psal krásný milostný dopis právě u této písně. A o milostných, nejenom o milostných, o dopisech, o pohlednicích, o tom, jestli je píšete nebo dostáváte, tak o tom si teď budu povídat s paní Dášou Skadaně, která zavolala k nám do studia. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, já taky přeju všem posluchačům hezký den.
0: Paní,
1: a chci vám říct na to téma těch dopisů. V dubnu jsme, protože jsem v charitě Radka, tak jsme měli psaní pro osamělé lidi, pro dopisy. Právě, že já jsem napsala teda jenom dva. A psali jsme dopisy, které potom jdou do nemocnice nebo prostě opuštěným lidem, kdo... jsou takový předvánoční akce a tohle bylo v dubnu akce. A jinak dopisy jsem psávala dříve hodně, také manželovi na vojnu v 78. roce. A jinak teďko dostávám pohledy od dětí, když jsou ve škole v přírodě a také jim píšu pohledy.
0: Rozumím. Taky občas dostanu nějaký pohled. Naposledy jsem ho dostala od paní Helenky z Litvínova, která taky občas zavolá k nám do rozhlasu z Itálie. Paní Dáši, mi to vždycky hrozně potěší ten pohled. Co vás, i když tam je ahoj, jak se máš a takhle, je to takové stručné, ale přece jenom dostat něco ručně psané, je to hrozně fajn.
1: Je to moc fajn. I právě, když jsem se vždycky seznámila s někým třeba v nemocnici a pak jsme si třeba dopisovali nebo z lázní, co jsem znala, ženy různé, takže jsme si dopisovali hodně. Teď už je to opravdu dost drahé, to dopisování, takže opravdu ty SMSky a ty zprávy různý po těch sociálních sítích jsou rychlejší.
0: Jsou rychlejší,
1: a samozřejmě se to dneska používá.
0: Paní Dáša Skadaně, tak díky za váš telefon, no a pište dopisy i nadále. Já si myslím, že by byla velká škoda, kdyby se to ztratilo, ale podle mě se to nikdy nestane.
1: Určitě a hlavně ty lidi, co jsou osamělí, to opravdu potěší.
0: Tak jo, díky, tak jo. Mějte se, naslyšenou.
1: Já taky, děkuji moc krát, naschledanou, hezký den.
2: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tohle byla Toni Braxton, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč, kde si povídáme o starých dopisech, jestli ještě stále píšete nebo dostáváte ty ručně psané. Píšete i na Facebook Českého rozhlasu Sever, napsala paní Lenka, dopisy ne, ale pohledy posílám z dovolených skoro vždy. S kamarádkou, v závorce pracujeme 500 kilometrů daleko, si pohledy posíláme třeba jednou měsíční a čím originálnější pohled, tak tím je to lepší. A napsala i paní Jitka. Naposledy jsem si psala s klukem psaní milostné a posílala jsem to po kamarádovi o přestávkách ve škole. Tak paní Jitko, to jsme, myslím, dělali skoro všechny. Já taky myslím, že to bylo naposledy v 5. třídě. Ježíš, to už je let. A teď si budeme o dopisech povídat i s Alenou Telgovou. Alenko, přeji hezké dopoledne.
1: Já tobě taky i posluchačům.
0: Tak co ty a psaní dopisů, nebo je dostáváš?
1: Hele, já osobně miluju staré dopisy, nebo dopisy psané rukou. Jednak ta ruka něco znamená, vyjadřuje, a jednak nemám ráda takové ty současné SMSky, které jsou plné gramatických chyb a neosobných výrazů a všechno se to doplňuje ikonkami. Prostě to mě nebaví a nelíbí se mi to. Celou řadu dopisů, byť nebo krátkých vzkazů, mám schovaný v takový krabici.
0: Ano.
1: Mám tam třeba dopis od manžela, kdy mi vyznával lásku. Mám tam třeba dopis od tatínka z určitého období a třeba jeden z posledních dopisů mojí sestry. Ale mám tam třeba i dopisy od zajímavých lidí, jako třeba, nebo vzkazy od zajímavých lidí, jako třeba od Lady Kernla, nebo od profesora Honzy Petříčka, což byla významná osobnost Chomutovska jako takového. Prostě na to se fakt nezapomíná. A občas, když potřebuju si buď to zvednou sebevědomím, anebo se ujistit o tom, že mě mají lidi rádi, to někdy potřebujeme my romantičky, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tak dopisy otevřu a čtu si je a mám z toho úžasný pocit. SMSka vám tohleto nikdy nenahradí, holky.
0: To věřím. A jak ta krabice je velká? Je to taková ta typická krabice od bot? Já myslím, že se na to používá nejčastěji.
1: Ne. Představ si, moje sestra, ještě když skončila, nebo po revoluci, tak začala vymetat, když to řekl takhle, takový ty bazary a takový ty starý obchůdky.
0: Ano.
1: A našla tam jednu stařičkou vylámanou krásnou krabici, takovou prohnutou, a to mám tyhle ty dopisy a tyhle ty lístečky. Ta krabice vypadá, že měla být na smetišti, ale prostě je to něco úžasně originálního. Tak stará krabice, stará držitelka a staré texty.
0: A spoustu krásných vzpomínek, které udělají radost po letech. Alena Telgová, tak díky. A ten tip s tou krabicí je naprosto skvělý. Aspoň vím, kam dát svoje dopisy, třeba od manžela, aby to nebylo právě v té krabici odpad. Díky a naslyšenou.
1: Ahoj.

0: Adam Ďurica dospíval a vy posloucháte stále Český rozhlas Sever a taky jeho dnešní dáme řeč. My jsme si společně povídali o tom, jestli dostáváte anebo posíláte staré dopisy a já jsem si vzpomněla ještě na jednu moc hezkou akci, kterou uspořádala Jana Moravcová na mé svatbě. A po celý rok my vlastně všichni, co byli na svatbě, posílali každý týden jeden pohled. Po celý rok jsem takhle od svatby dostávala pohlednice, mám je do dneška schované a bylo to doopravdy moc milé. Další téma společně rozebereme zase zítra po 9. a tentokrát budeme vařit podle rozhlasu nebo televize. Tak už se moc těším, jaké to vaření u vás je, když posloucháte třeba recepty z našeho Českého rozhlasu Sever. Přesně ve 9:45 už se těšte na zámecké léto a Renáta Filipi vám přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce, bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je podlešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže
0: kdy jste byl naposledy? Tak teď zkouška.
1: Teď jste naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a v další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuji,
0: naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás. Kolik podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže odpověď je 4. Je to tak, cestovatelský balíček je váš, postup do pátečního losování rovněž. Gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy, já budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudrna@rozhlas.cz, jakmile teď zazní písnička, asi vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcí pražského letiště na burzu. Žatec rozdělí 100 000 korun na akce v období adventu. Za výkupy nemovitostí kvůli silnici do průmyslové zóny v Liberci zaplatil kraj už 88 milionů korun. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost s přeháňkami a teplotou do 22 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Město Žatec letos rozdělí 100 000 korun mezi vybrané akce v rámci adventu, schválila to městská rada. Příspěvek je určený na jednorázové kulturní, společenské nebo komunitní akce pro veřejnost v období od 29. listopadu do 31. prosince. Zájemci mohou žádosti podávat od 24. srpna do 4. září. Dotace pokryje maximálně 70% nákladů. Výkupy budov a pozemků kvůli výstavbě druhé silnice do průmyslové zóny v Liberci už stály Liberecký kraj 88 milionů korun. Vykoupená je většina nemovitostí, zbývají jen 4 vlastníci, se kterými se kraj nemůže dohodnout. Nová silnice má propojit průmyslovou zónu s rychlostní silnicí číslo 35 v Liberci Doubí. Bez výkupu všech pozemků nemůže kraj silnici postavit, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Vydáno územní rozhodnutí srpnu 23, následně bylo prodlouženo do listopadu 27. Momentálně nám zůstávají 4 vlastníci, se kterými to musíme řešit. Byly podány i žádosti o vyvlastnění. Některé nemovitosti jsou již demolované a doufáme, že se nám povede do listopadu 27 začít, aby jsme nemuseli znovu prodlužovat.
0: Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku. Potvrdili to zdroje blízké vyjednávání. Dohodu blokovalo Řecko, které se obává navrhovaného zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaných ruských bank bude po schválení balíčku přes stovku.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme velkou oblačnost s přeháňkami, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní nehoda komplikuje provoz v Ústí nad Labem, v Ravasově ulici, na Doběticích a bouralo se taky v obci Luka na Českolipsku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkný čtvrtek s Českým rozhlasem Sever. Je tu dopolední expres s obvyklou porcí zajímavostí nejen ze severu Čech. A co konkrétně nás dnes společně čeká? Slavná severočeška s půvabným jménem Klementína, historky z historie obce Kostomlaty nad Milešovkou, pod Milešovkou pochopitelně, rady stran shromažďování dešťové vody, ale i varování před nebezpečnými letními radovánkami. Písničky, které nestárnou, tu pro vás máme od Aby, ale taky od Michala Tučného a hned teď od Václava Neckáře. Tak dobrý poslech a dobrý den s námi.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Polsku, kde jí pomáhal Anton Rubinstein, získala na hostování v Mariinském divadle mimořádnou pozornost. Prý to byly divadelní intriky, které jí zde přiměly nepodepsat tříletou smlouvu. Odešla do Anglie, kde přijala angažmá v prestižní královské opeře v Covent Garden. Po londýnském úspěchu vystupovala po celé Itálii. Podle dobových zpráv byla ceněna především ve verdiovském repertoáru. Roku 1880 odjela s italskou operní společností do Severní a Jižní Ameriky. Zpívala po celých Spojených státech. Potom přijala tříleté angažmá v Pražském národním divadle a hostovala na dalších evropských scénách. Nejpopulárnější ale byla v Brazílii, kde se svým zvučným altem vystupovala pod jménem Clemence Callas. Turné po Brazílii se jí ale v roce 1888 stalo osudným. O rok později zemřela ve městě Salvador na žlutou zimnici. Divadelní encyklopedie uvádí, že svým rozhledem, zkušenostmi ze zámořských cest, společenskou zběhlostí a osobním půvabem působila Callasová v Praze značný rozruch a její umělecká dráha zavdala podnět k četným legendám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Krištof a jejich světlomet, tak si teď společně posvítíme na další z mnoha obcí na severu Čech. To, že se u nás celkem hojně vyskytují léčivé prameny, víme a nikoho to asi úplně nepřekvapí, ale že jeden takový najdete i v Kostomletech pod Milešovkou, to by pro vás překvapení být mohlo.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: V západní části Českého středohoří najdete obec Kostomlaty pod Milešovkou. V písemných dokladech byste zmínku o této obci na Teplicku našli kolem roku 1333 v souvislosti s hradem Kostomlaty. Kostomlatský hrad byl založen kolem roku 1300 pány z Rýzenburka a skládal se z horního a dolního hradu. Už v roce 1434 byl dobyt husity a od té doby plynule pustl a chátral. V roce 1998 vznikl spolek Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty, který hrad postupně opravuje. Už se tak povedlo opravit část horního hradu a také Bergfritovou věž, která dnes slouží jako rozhledna. Z věže je překrásný výhled do údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. A když už budete v Kostomlatech pod Milešovkou, můžete se vypravit i k barokní mariánské kapli s léčivým pramenem. Traduje se, že zázračná voda pomohla mnoha nemocným lidem a tak se z této kaple stalo poutní místo. A nebo k přírodní rezervaci Březina. Ta byla vyhlášena už v roce 1969 a chrání unikátní rašeliniště, jediné v milešovské části Českého středohoří a zároveň největší v celé oblasti.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Podle meteorologů se nám zase vrátí horké letní počasí a tak spousta z nás zamíří k vodě. Jenže právě radovánky spojené s vodou mohou být i nebezpečné. 15 lidí v Česku skončí každoročně podle lékařů na vozíku kvůli skoku do vody. K poranění míchy nebo páteře mnohdy stačí jen špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během jedné vteřiny a následky jsou trvalé. Pacientům pak pomáhá například rehabilitace.
1: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek. Nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt. Na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby mohl něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenul na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů.
2: Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kucmunda.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb. Můžu u toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová. Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever,

0: S Michalem Tučným jsme se v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever brouzdali rosou, no a od rosy to není daleko k dešťové vodě. Jestli ji u vás doma zachytáváte a schromažďujete, tak možná řešíte, jak ji co nejdéle udržet čerstvou. Dobré rady mají dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Jeden z velkých hitů skupiny Lucie ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Máme 10 hodin a 46 minut k tomu a teď se společně půjdeme podívat na to, co zajímavého dnes lze na severu Čech zažít. Jméno Marlen Dittrich asi známe všichni, ale kdo byl jejím manželem, už asi tuší málo kdo. No a právě Rudolfa Siebra, tedy manžela Marlen Dittrich, představuje výstava, která dnes začíná vernisáží v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Vernisáž proběhne od 5 hodin. Další pozvánka je taky ústecká, respektive předlidská a míří do historie. Historii, ale i přítomnost nových předlic můžete detailně poznat, pokud v 17 hodin přijdete ke kostelu svatého Josefa v Předlicích. Tam totiž bude začínat komentovaná procházka s historičkou architektury Ellen Kunžvartovou a komunitním aktivistou Borisem Rudým. Tolik tedy Předlice. No a teď pojďme třeba do Postoloprt v tamní zámecké zahradě, totiž promítá kinematograf Bratří Čadíků. Promítání začíná o 9:30 a vy všichni už dobře víte, že každý den je na programu nějaký český film. V Postoloprtech jsou dnes Čadíci naposledy. Takže poslední šance zajít si na nějaký z těch filmů, které letos nabízejí. No a aby nám v té nabídce nechyběla hudba, tak se zastavíme v kafé Říb v Roudnici nad Labem, kde dnes od 19 hodin budou hrát 3 mladí nadějní muzikanti, kteří si říkají Maty Cidlinský a Band. Tak já doufám, že jste si vybrali a že si dnešní, pokud tedy máte volný večer, užijete. Hezký den s Českým rozhlasem Sever.

Jste s Českým rozhlasem Sever, který vám v 11 přinese další čerstvé zprávy. Dnes je pro vás chystá Jana Moravcová, no a v těch, které uslyšíte v 11, zazní informace o tom, kterak hodlá vláda zareagovat na prezidentské veto. Tak zůstaňte i dál s námi a taky se skupinou Elán.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Soud bude rozhodovat o vazbě pro seniora, který tento týden zřejmě ubodal muže v centru Ústí nad Labem. Návštěvníci liberecké zoo podpoří lekcemi jógy pandy červené. Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. Dnes čekáme velkou oblačnost, přehánky a teplotu do 22 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy s Janou Moravcovou. Policie obvinila 71letého seniora, který ve středu ráno v Ústí nad Labem zřejmě nožem ubodal na zastávce divadlo 38letého muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Soud bude rozhodovat o umístění obviněného do vazby. Dnes o tom informoval mluvčí policie Kamil Marek. Útok se podle kriminalistů odehrál po předchozí rozepři mezi muži. Pobodaný muž zemřel v nemocnici. Letní novinkou v liberecké zoo jsou čtvrteční lekce jógy na podporu červených pand. Lidé si dnes můžou od 17.45 zacvičit v areálu zahrady a přispět tak k organizaci Red Panda Network. Ta z příspěvku pomáhá obnovit přirozené prostředí pand v oblasti od Nepálu po Čínu. Podle zooložky a lektorky jógy Doroty Gremlicové další informace lidé najdou na webu zahrady.
4: Odtamtud se proklikem dostanete přímo do rezervačního systému. Vstupenkou na lekci je platba 7 euro, což je symbolických 7 stromů vysazených v domovském prostředí červených pand. Pak už stačí jenom vzít podložku a přijít do zoo.
3: Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna. Řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řád. Protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Státy Evropské unie uzavřely politickou dohodu na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací Českého rozhlasu získaných od diplomatů. Nové postihy musí 27 ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině.
5: Schválení 21. balíku sankcí dlouho blokovalo Řecko, které odmítalo zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření podle informací Českého rozhlasu nakonec kvůli odporu Athén ze sankčního balíku částečně vypadlo. Evropské firmy mohou ruský zkapalněný plyn dál přepravovat na základě již uzavřených smluv. Nový sankční balík počítá s postihy dalších ruských bank či lodí stínové flotily. Zahrnuje také prodloužení současného cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské firmy přepravují do třetích zemí. Aktuální cenový strop ve výši 44 dolarů za barel by tak měl platit ještě dalších 12 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnešek bude většinou oblačný s přehánkami, hlavně ale na horách. Nejvyšší denní teploty naměříme do 22 a na horách do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehodu čekejte řidiči v Ústí nad Labem. V Rambasově ulici osobní auto tam bouralo a Teplice hlásí nehodu na Tržním náměstí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tři minuty po 11. pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Mluvit během prázdnin o škole může vypadat trochu podivně, ale já věřím, že rozhovor s učitelem, kterého jeho malí žáčci poslali do soutěže o titul Zlatý Amos, vás bude bavit. Je to totiž mladý muž plný elánu a energie a já jsem přesvědčená o tom, že během rozhovoru pochopíte, proč ho děti, které učí od první do třetí třídy, mají tak rády.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Laskavý, férový a vtipný průvodce světem učení. Tak popsali svého učitele Michala Štefana žáci ze základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích, když ho nominovali do ankety Zlatý Amos. Jejich oblíbený pedagog nakonec v regionálním kole uspěl a stal se Ústeckým Amosem. A dnes se stal hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne i vám, i posluchačům. Děkuji za pozvání.
1: Věděl jste, že vás děti chtějí nominovat?
2: A věděl jsem, to chvilku se o tom šuškalo, ale bylo to nádherný překvapení, když mi to pak oznámili.
1: Co to pro vás znamená? To, že děti vyjádří tímhle způsobem náklonost k učiteli, asi není úplně běžné a dost to vypovídá o vzájemném vztahu.
2: To rozhodně máte pravdu. Já myslím, že tím cílem každého pedagoga by mělo být si ty děti získat, nadchnout je pro ten svůj obor, pro to vzdělávání, pro to vlastně i třeba jeho specializaci. A pak, když přijde takové nějaké krásné ocenění, tak to je jen důkaz toho, že vlastně tam něco fungovalo, že ten vztah se utvořil správně a je to nádherný.
1: Navíc děti, které vás nominovali, jsou z vaší vůbec první třídy.
2: Je to tak, to byly vlastně moje první děti, které jsem vedl od první do třetí třídy a no, prostě nádherný. Ta první třída, ke který si každý učitel vytvoří svůj vlastní vztah.
1: Pro kantora začátečníka, teď to nemyslím nějak pejorativně, to musí být o to silnější.
2: Určitě, určitě. Tak všechny ty základní chyby, co jsem mohl udělat, jsem jako si vyzkoušel na těchto dětech a když už jsem přebíral svoji další třídu, tak říkám, teď už to bude dobrý, jenom rodiče. Teď už to bude v pohodě.
1: Do celostátního finále soutěže Zlatý Amos jste nakonec ale nepostoupil. Bylo to zklamání?
2: Nebylo, protože já když tam přišel vlastně mezi těch 20 úžasně inspirujících, inovativních, energických, nabitých učitelů, tak tam vlastně byli druhostupňoví učitelé, kteří popisovali myšlenky Sokrata, byli tam filozofové, já tam přišel, já jsem si na to finále vzal keramické prase, víte, takové to zahradní. A když jsem tam přišel s tím keramickým prasem, tak říkám, tak já nevím, co vám tady je, já budu povídat, já tady mám Pepu Čunčo, to je náš třídní maskot, no.
1: Já myslím, že vzhledem k té první až třetí třídě Čunča působí mnohem relevantněji než Sokrates. V té vaší přihlášce od dětí nechyběl následující příběh, já ho přečtu. Ve třetí třídě jsme byli s panem učitelem na poli a bylo to úplně nejlepší. Jeli jsme traktorem po poli a všichni jsme se drželi, jak to drncalo. Na poli po sklizní zůstala červená řepa a někde i brambory. A tak jsme je sbírali a zkoumali. Pod mikroskopem jsme viděli malé tečky a různá vlákna a pan učitel říkal, že to jsou části rostliny a bylo to fakt zajímavé. Často podnikáte tyhle výlety do skutečného světa?

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je učitel Michal Štefan, učitel, který získal titul Ústecký Amos. Je to soutěž, kde učitele nominují sami děti, takže z tohohle pohledu pro kantora určitě úspěch. Vy učíte na prvním stupni ty úplně nejmenší děti. Je to na prvním stupni snazší než na druhém právě v práci s dětmi?
2: No, tak zase záleží na tom nastavení toho pedagoga. Já vždycky, když vidím ty kolegové, když se vrací ze suplování na prvním stupni, druhostupňoví učitelé, tak vypadají sedření do kůže. Já zase, když pak někdy zavítám v rámci suplované hodiny na druhý stupeň, tak tam vidím fůru nezájmu a ty otrávené výrazy. Takže určitě to je o tom nastavení, protože já bych nedokázal učit starší děti, protože ty malí jsou taky vděční. Zase cokoliv jim přinesem, tak jim to rozšíří ten svět, to poznání. Hned je to nadchne a ta práce je naprosto úchvatná.
1: Do první třídy se těší skoro každé dítě, ale to nadšení velmi často, velmi rychle ochládá. Jak to děláte, aby nevystydli a aby ta očka, která jsou naproti vám, stále zářila tím zájmem a zvědavostí?
2: Je to tak, no někomu těm silnějším jedincům ta motivace vydrží až do Vánoc a pak už do ledna už tak jako tam jen vidíte ty dušičky, ale ne, a tak já myslím, že když to učitel vezme tou herní formou a vlastně přístupem k těm dětem takovým nějakým jedným lidským, že když vlastně se zrovna něco nechce, nedaří, tak vlastně nemusí se všechno dělat hned a na 100%, tak vlastně to je pro ty děti taky obohacení a zároveň my učíme formou

0: Je pořád takzvaná gamifikace, že vlastně máme i různé hry, žetonky a tak dále. Prostě to, co k té výuce by asi mělo patřit, k té moderní.
1: On to říkal už Jan Amos Komenský, pak se na to ale tak trochu zapomnělo, na tu školu hrou. Bez toho by to podle vás nešlo?
0: Ne, ne, rozhodně. Já myslím, že ten herní princip od první do třetí třídy je naprosto zásadní a k té výuce prostě patří.
1: Moc chlapů mezi prvostupňovými kantory určitě není. Máte přehled, kolik vám podobných učí?
0: No, úplně takovou statistiku si netvořím, ale třeba u nás, když jsme tehdy v Hradci studovali na obor první stupeň učitelství, tak jsme nastupovali 3 chlapci a 60 děvčat a dokončil jsem to vlastně jediný chlap. Takže asi to číslo nebude úplně tak závratné, ale je to poznat, když ty děti tam pak přijdou a už na ně jako po třetí houkne paní učitelka, ale jednou houkne chlap a je to.
1: Takže je to výhoda být v tom převážně ženském kolektivu a přináší to automaticky sebou nějakou autoritu, něco, co ta žena ve stejné pozici musí budovat?
0: Určitě, ač to takhle nechci, tak popisuju realitu tak, jak jako je, tak je to obrovská výhoda, co se tohoto týče. Na druhou stranu ta žena zase z pozice paní učitelky v té první až třetí třídě má daleko větší vztah k těm dětem, jak kdyby mateřský, bych řekl. Mm-hmm. To je to, co já se ještě hodně těžce učím a ty ženy to mají tak nějak přirozeně, aspoň z mé perspektivy.
1: No ale zase se říká, že každý chlap je vlastně vevnitř na dosmrti dítě, takže možná z téhle pozice k ním máte blíž než ta mateřská paní učitelka.
0: Jo, to bezesporu bych potvrdil, mám 28 dětí a já jsem to 29., takže jsme taková dobrá skupinka.
1: Říká Michal Štefan, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
4: Český rozhlas Sever,

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Na Českém rozhlase Seversi dnes v dopoledním expresu povídáme s Michalem Štefanem, účastníkem ankety Zlatý Amos, učitelem, který získal ten regionální titul a stal se Ústeckým Amosem. Pamatujete si vy ze svých školních let na nějakého kantora, kterého byste byl býval rád na Amose nominoval?
2: Tyjo, tak to je záludná otázka. Já jsem měl fůru kvalitních a i fůru tedy nekvalitních pedagogů v mém dospívání, ale jednoho takhle bych jako nedokázal určit. Možná paní učitelka dějepisu na druhém stupni, my jsme měli paní Slavíkovou, ta učila úplně stejně, jak teďka učím já. V projektu propojený všechno výtvarka, dějepis, ta čeština, ono se to tam krásně nabízí a ta byla takovou průkopnicí na naší škole, kde vlastně zařadila projektové dny, kde se navzájem mísí různý žáci různých ročníků a spolu pracuji a mají toto vrstevnické učení, tak ta byla asi mojí největší inspirací a takovým průkopníkem, bych řekl, na tu svou dobu.
1: Takže ptát se, jestli by právě ona obstála před dnešními školáky, je asi zbytečné, když to, co jste se od ní naučil, teď úspěšně aplikujete.
2: Já si myslím, že rozhodně. Ta by se hodila pořád.
1: Máte pocit, že ten současný školský systém je zkostnatělý, že vám v něčem brání v rozletu, že bazírování na věcech, na které my jsme byli zvyklí, jako je žákovská knížka plná známek, domácí úkoly, striktní oddělení předmětů matematiky od dějepisu, je to něco, co by se mělo změnit?
2: Je to za mě věc, která by se určitě měla zvážit pro změnu. Zase my máme decentralizované školství, což znamená, že každá škola si může dělat v rámci těch svých kompetencí, co chce, jelikož ji zřizuje obec, a tedy co škola, to unikát. A vlastně asi spíš záleží na nastavení toho učitele. My tedy stále také máme žákovské, žáci aktivně sbírají jedničky, protože rodiče chtějí, prarodiče chtějí, ale ty moje děti jsou takové, tak dáme jedničku, a oni to tak dáme, no. Nedáme, tak nedáme, no. Tak oni mají takovou tu vnitřní motivaci, mám pocit, a tu měli až do té třetí třídy. A vlastně pak kolegyně říká, ale tady ten chlapec, ten už by byl na trojku. Říkám, ano, ale když mu teďka nasázím 10 pětek, tak se mi sekne a bude koukat na mě, že co jako tam v té škole má dělat. Takže zase to hodnocení, no, aby bylo smysluplné, tak musí být oprávněné, aby bylo oprávněné, tak pak zase eliminuje ty děti, který zase moc to nejde. Takže je to taková věčná otázka, jestli ano nebo ne. Pak asi záleží na tom nastavení toho třídního učitele.
1: Co kauza domácí úkoly, to se taky dost řešilo. Já jako máma jsem to brala tak, že díky domácím úkolům získám přehled o tom, co se zrovna v té škole děje. Tak, že jako vím, čím se tam to dopoledne zabývají, protože chtít se to dozvědět od dítka školou povinného je v podstatě neřešitelná věc.
2: Ano, ano. Za mě jsou úplně ideální. Nebo takto, já když jsem studoval, tak si říkám, úkoly dávat nebudu, teď to je nesmysl, zbytečný přežitek staré doby, že ano, jak by řekl každý. A nakonec nastoupil do té praxe a dal jsem jeden úkol 5minutový v první třídě, v druhé třídě 10minutový, ve třetí třídě už 15minutový 2. Protože zase přesně jak jste řekla, ten žák si zopakuje to, co se ve škole naučil, doma si to probere s rodičem, fungují jeden na jednoho, jeden rodič to dovysvětlí tomu žákovi, protože učitel v dnešní době těch 28 dětí ve třídě, jak má sledovat individuálně a hodnotit každého a věnovat mu svou péči, to je nadlidský úkol.
1: Říká Michal Štefan, který je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. O současné školské praxi si společně budeme povídat dál, ale až po písničce.

0: jak chceš.
1: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
2: Stále posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je učitel ze základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích, Michal Štefan, držitel titulu Ústecký Amos, a povídáme si o jeho praktické zkušenosti ze školy. Naší generaci, když se dívá na ty školní děti, se zdá, že toho zvládají ve škole stále míň a míň, že na ně školy nekladou takové nároky, jako kdysi na nás. Ale na tom prvním stupni tam to zůstává asi vlastně stejné, protože pořád se děti musí naučit číst, psát, počítat, musí dostat základy těch přírodních a společenských věd. Nejste na tom náhodou trochu hůř než ti druhostupňoví? Kde se to, mám pocit, tak jako rozmělňuje?
3: Je to tak, jak popisujete, protože i ta doba šla vlastně dopředu, my už si různé věci můžeme najít kdekoliv, a tak ty naukové předměty tak nějak ustupují a spíš se učí vlastně, jakým způsobem ty informace si získat, jak si ověřit jejich pravdivost. A zase s tím, co dřív se memorovaly nějaké poznatky, tak přichází o obrovský těžký úkol pro učitele naučit a dát nějaké nástroje žákům k tomu kriticky myslet, uvažovat, zhodnotit, co je pravda, co není pravda, což, řekl bych, z toho učitelského pohledu je daleko větší problém a daleko těžší. Ale ano, na tom prvním stupni bych řekl, že to je stále stejný, naučit číst, psát, počítat, a to zkrátka bez toho se neobejdeme. To je ta základní škola, ten základ.
2: Konec konců i všechno, co vím o Přemyslovcích, jsem se, myslím, dozvěděla na prvním stupni základní školy, a když ne na tom svém, tak s dcerou určitě. Potřebujete vy při té své prvostupňové výuce dnes ty moderní technologie, a nebo by to šlo úplně bez ní?
3: A zase tam čelíme tomu, že každá škola musí zahrazovat digitální technologie a plnit takzvané digitální kompetence. Takže i kdybych chtěl učit bez nich, tak nějak nemůžu, jelikož je musím plnit. A zároveň zase naučit děti pracovat s tabletem je pro žáky samozřejmě atraktivní, ale zároveň hlavně funkční, protože v tom prostředí, ve kterém se oni pohybují, tak se pohybují v bezpečném prostředí. Tam se naučíme ty situace, jak je vlastně zvládat a řešit. A pak, když vlastně se už dostanou v těch 13 letech na různé sociální sítě, už les, kterým nástrahám dokážou možná i čelit, nebo to nějak dokážou posoudit.
2: Co pokládáte za úspěšnou hodinu? Já vím, že učitel, když odchází z hodiny, tak může mít buď dobrý, anebo špatný pocit, anebo tak jako, že dneska to úplně nešlo. Kdy odcházíte radostně?
3: Já vlastně odcházím snad každý den radostně. Mně už se delší dobu nestalo, že by se to fakt teda nepovedlo. Někdy jsou tam samozřejmě ty zádrhely, ale já, jak vlastně to mám jako projekt, tak jako já si to nějak naplánuju. A už po 10 otočených minutách si říkám, no tak ten plán určitě nepůjde. Teď už vidím, že se mi tamhle někdo šije, tak pojďme, a teďka hra, a teďka pojďme si tady vzít lístečky. A je to takové intuitivní, taková intuitivní pedagogika, že vlastně podle naladění té třídy uvidíme, kam se ten projekt dobere, a vždycky je to krásný a vždycky to je pro mě taková dobrodružná cesta, protože já vlastně nevím, co stojí na konci.
2: Zní to moc hezky se to poslouchá, to nadšení a ten entuziasmus z vás doslova sála, a vy jste říkal, že jste ho cítil i mezi těmi ostatními Amosy, když jste se společně sešli, že tam byla velká spousta mladých a nadšených lidí. Jak dlouho vám to nadšení vydrží? Protože mládí nevydrží, to je ověřené.
3: A jak dlouho vydrží nadšení? No, já mám pocit, že až to nadšení skončí, tak půjdu dělat jinou práci. Protože kolem sebe sem tam potkáte učitele, který už tak nějak jako nemá na tu práci energii, nemá už ty baterky, a tak už by mohl jít třeba na poštu. A nebo někam, kde bude on sám spokojený a ty děti budou zase spokojený s někým jiným, co je energický, nebo třeba co to zvládne jako metodicky správně. Zase ne každý musí sršit tou energii jako třeba já.
2: Tak ať na té poště skončíte co nejpozději.
3: Moc krát děkuju, moc se na to těším a snad nezanikne do té doby.
2: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byl učitel Michal Štefan. Děkujeme.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: I 40 minut po 11. jste s Českým rozhlasem Sever, který vám dnes odpoledne, tedy konkrétně hodinu popolední, nabídne další povídání se zajímavým hostem. Alex Minářová si do svého pořadu pozvala režiséra a scénáristu Víta Olmera. A vy se dozvíte, jestli se třeba nějak zásadně rozčiluje za režijním pultíkem.
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma lidima významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: Celý rozhovor s Vítem Olmerem si poslechněte dnes po 13. hodině. Teď si poslechněte Billyho Oceana.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Tým v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli uslyšíte Jamese Blunta nebo taky Miloše Dodo Doležala. Ale hlavně uslyšíte Slávku Brádlovou, se kterou každý den předpolednem něco dobrého vaříme nebo pečeme. Dnes budeme péct a bude to pečení jednoduché a přitom efektní. Mám ráda ty věci, které nevyžadují složitou přípravu a jsou rychlé, ale zároveň výtečné. A právě takový umí být krambl, typicky anglosaský dezert, který lze připravit s jakýmkoliv ovocem. Slávka sáhla po rybízu.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Rybízový krambl, tak to je moučník, který opět zvládnou i děti, pokud jsou alespoň trošku šikovné. Budeme potřebovat množství na dvě kokotky, což jsou takové speciální malé zapékací mističky. A to množství je následující. Šálek jemných ovesných vloček, dvě lžíce mletých vlašských ořechů, ale to není nutné, to jenom pokud to máte rádi a pokud ty vlašské ořechy ještě máte. Potřebovat ale budeme 2 až 3 lžíce másla, 1, možná 2 lžíce cukru, podle toho, jak ten rybíz je kyselý, k tomu malou mističku červeného rybízu, no a ještě další máslo do těch kokotek. Z vloček, cukru a 2 nebo 3 lžic másla vytvoříme drobenku. Kokotky, ty speciální zapékací mističky, štědře vymažeme máslem, rozdělíme do nich drobenku a posypeme opraným a odstopkovaným rybízem. Ve středně předehřáté troubě upečeme a je hotovo.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Policie obvinila seniora, který v Ústí nad Labem usmrtil dalšího muže. Liberecký kraj bude hledat nové vedení Centra intervenčních a psychosociálních služeb. Během víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může i pršet. Převládá oblačnost, která bude během dne ubývat. Místy se objeví i přehánky a nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Policie obvinila 71letého muže ze včerejšího násilného útoku v Ústí nad Labem. Podle kriminalistů po předchozí rozepři na autobusové zastávce Divadlo zřejmě nožem pobodal 38letého muže. Ten po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 71letého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy a bude podán podnět k jeho vzetí do vazby. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 18 let.
3: Rada Libereckého kraje odvolala z funkce ředitelku Centra intervenčních a psychosociálních služeb Alenu Zemanovou. Ta v čele organizace stála od roku 2022. Centrum zajišťuje chod linky důvěry, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a také pomoc obětem domácího násilí. Podle krajské radní Anny Václavíkové Provazníkové ze Starostů pro Liberecký kraj není důvodem k odvolání žádné závažné pochybení, ale rozpor v tom, jak chce kraj sociální služby dál rozvíjet.
5: Jsme se lišili názoru na řízení organizace a na její rozvoj. Tato organizace má být jednou z těch nejprogresivnějších, které máme vzhledem k tomu, že obsahuje služby jako intervenční centrum, které řeší oběti domácího násilí, ale i poradny a tísňovou péči, ale chtěla bych přesto poděkovat paní ředitelce za její odvedenou práci.
3: Během víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Státní fond audiovize vybral na podplatcích 387 milionů korun. Jde tak o 70% nárůst oproti loňskému roku. Více peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun.
2: Počasí.
3: Převládá velká oblačnost, místy s přeháňkami, které budou během odpoledne a večera postupně ubývat. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni, ve Šluknovském výběžku až 16 stupňů a na horách až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Ralsku na Českolipsku na silnici třetí třídy narazilo nákladní auto do sloupu veřejného osvětlení a v Teplicích na křižovatce Tržního náměstí a Revoluční ulice se srazilo osobní auto s dodávkou. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly čtvrteční polední písničky na přání, a to znamená tedy, že můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Pojďme na tu první písničku na přání dnešního dne, a to bude vybírat paní Anička z Ústí nad Labem. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, prajem. Já bych som chcela popřát k dnešním krásným narozeninám. Nech táto písnička zaletí do mšených lázní Daniele Polákovi k jejich narozeninám. Kdo je pořád veselý, ničeho se nebojí. Žádný pláč a žádné stezky. Vždyť prece život.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho čtvrteční polední písničky na přání. Tu další písničku na naší lince do studia vybírá paní Gabriela z Děčína. Hezké odpoledne. Halo, halo, slyšíme se.
1: Halo, ano.
0: Ano, slyšíme se. Tak a
1: děkuji moc. Byla to pomoc, kdy nám se dostal takový karambol na silnici, nebyla žádná bouračka, ale prostě píchala guma. Mhm. Jo, takže teď manžel všechno musel vyndat a bohužel rezerva nestačila nebo nebyla vhodná na to. A najednou se prostě objevil právě pan Bolina s tím, že jestli něco nepotřebujeme, a během 20 minut bylo všechno v pořádku. Vyměnil nám novou gumu a my jsme šťastně dojeli domů, do Děčína.
0: Jasně. Takže je to takové poděkování pro pana Bolinu, tedy Radouza a Robert Křesťan, dobrý lidi. Je dobře, že jsou mezi námi. Tak paní Gabrielo, díky, že jste zavolala.
1: Já jsem z toho byla úplně v šoku.
0: Rozumím, já bych byla taky. Tak díky, že jste zavolala, hlavně, že jste dobře dojeli domů a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Tak jo, díky moc. Mějte se hezky.

0: Medúza a taky Robert Křesťan, jejich dobrý lidi. Pokračujeme v písničkách na přání a to další už vybírá paní Líba z Děčína. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady Líba z Děčína, já vás Renatko zdravím a zdravím všechny posluchače. A tady ta písnička bude pro kamarádku Janičku sousedku, potom to bude pro Jitušku Michala Markovi na Kamenickou a potom pro Romana a Káju do Benešova a Romanovi moc krát děkuju, protože já jsem byla na nákupu a on mi pomohl, protože já bych to sama neunesla, tak mi pomohl to odtáhnout domů. Tak za to mu moc děkuju.
0: Dobře, písnička je připravená. Chtěla jste něco od
1: Kamélie? A písnička bude vám i do rádia.
0: Děkujeme. Kamélie a jejich formule. Díky a naslyšenou.
1: Já vám děkuju, naschledanou.

0: Tohle byly Kamélie a jejich formule. Pokračujeme v písničkách na přání a k nám se dovolal pan Martin z Prahy. Přál si nějakou hezkou písničku od Pavla Bobka, tak jsme společně vybrali dálniční hlídku. Ta písnička je pro všechny posluchače a taky pro všechny jeho přátele.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Mé jméno je Joe Roberts.

je z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

Pavel Bobek a jeho dálniční hlídka. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tady je první z vašich e-mailů. Posíláme písničku do Lipové pro naší babičku Hanku, která dnes slaví narozeniny. Přejeme ti hlavně zdraví, sílu a co nejvíce důvodu k úsměvu. Ať ti i obyčejné maličkosti dokážou potěšit, protože právě ty bývají v životě nejcennější. Jsme tu pro tebe a přejeme všechno nejlepší. Tvoje mimina z Jindřichova.

12:35, k tomu my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, tady je další přání z e-mailu. Dobrý den, předem vás srdečně zdravíme všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky Zlatí úhři od Miroslava Donutila. Písničku posílám pro mého syna Ládíka k jeho narozeninám. Milý Ládíčku, a ta sám nejlépe víš, což co nejlepší si pro sebe přát, ale dovol, abych ti popřála jen to nejlepší, stále zdraví, životní vitality a taky trochu toho štěstí, které nikdo neumí popsat, protože je vždy naším snem. To ti ze srdce přeje a písničku posílá tvoje maminka.

0: Michal Tučný a jeho Zlatí úhoři, a teda ne Michal Tučný a Miroslav Donutil. To další písničku a právě Michala Tučného vybírá pan Zdeněk z Meziboří. Pane Zdenku, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Sever a všechny posluchače. Vybrali jsme spolu, ano, to Michala Tučnýho.
0: Ano, ano.
1: Ano, a bylo by to pro všechny kamarádky, kamarády, pro Rádio Sever a pro všechny, co mají rádi starší písničky.
0: Tak jo, písnička Starýho psa novým kouskům nenaučíš, úplně se hodí. Tak pane Zdenku, díky za zavolání, hezký den, naslyšenou.
1: Moc krát děkuju, naschle.

Tohle byla Věra Špinarová a její Grand Hotel u tří strun a taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Tak zpátky ale k písničkám na přání. Už jste si zavolali k nám do studia na telefon 475 212 212. Hráli jsme taky z e-mailu na adrese zahrejte@rozhlas.cz. Pojďme na SMSky na čísle 911 04 a připomínám, že e-mail a SMSky pište klidně v průběhu celého dne i v noci. Prosím od fešáku šéfe pro vás i posluchače, děkuje paní Květa z Lovosic.

Robert Moucha, taky fešáci, jejich šéfe. Na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek. Prosím pro manželku oblíbené Damiens a mám tě rád. Děkuji, Vašek.

0: Tohle byla skupina Damien za Mám tě rád a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli ale jenom v této hodině. Další písničky na přání budou nachystány na Českém rozhlase Sever opět po 18. s kolegou Miroslavem Tartárkem. Teď už Petra Vališová připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech. Já vám do jedné ještě posílám Pítra Kenta a Renáta Filipy. Přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj nevzdává zprovoznění posledního úseku kozí dráhy. Jedná o tom s ministrem dopravy. V libereckém Vesci čeká řidiče kvůli hudebnímu festivalu dopravní omezení. České sbírky na pomoc po zemětřesení ve Venezueli zatím přinesly přes 19 milionů korun. Převládá obláčnost, která bude během dne ubývat. Místy se objeví i přehánky a nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Ústecký kraj chce přezkoumat rozpočet na zprovoznění zbytků kozí dráhy. Správa železnic vyčíslila náklady na úsek mezi Krupkou a Oldřichovem u Duchcova na zhruba 300 milionů korun. Ministerstvo dopravy nezařadilo projekt do přípravy. Kraj to chce změnit a jedná o tom s ministrem dopravy Ivanem Bendnárikem za SPD, říká krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger z ODS.
3: Domluvili jsme se, že podrobíme takové kritické analýze ten rozpočet, na základě kterého centrální komise ministerstva dopravy tu akci nepodpořila. My si myslíme, že se ta oprava dala udělat levněji.
2: Ode dneška do neděle čekají řidiče v okolí libereckého Vesce dopravní omezení kvůli hudebnímu festivalu. Uzavřená bude příjezdová cesta ke sportovnímu areálu a provoz v okolí budou řídit policisté. Podrobnosti přibližuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Upozorňujeme na navýšení počtu dopravních kontrol a kontrol osob. Žádáme řidiče a návštěvníky festivalu o trpělivost z důvodu možného časového prodlení souvisejícího právě s případnými kontrolami.
2: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Češi poslali ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele už přes 19 milionů korun. Peníze využijí humanitární organizace, hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov nebo své blízké. Přímo na místě pomáhají například pracovníci organizace Člověk v tísni. Zájem veřejnosti o finanční pomoc je podle humanitárních organizací i Fóra dárců vysoký.
1: Počasí.
2: Převládá velká oblačnost, místy s přehánkami, které budou během odpoledne a večera postupně ubývat. Místy se ale můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Litoměřicích v Masarykově ulici u železničního přejezdu se srazila dvě osobní auta. Na dálnici D8 mezi exity na Lovosice a na Bílinku ve směru na Ústí se porouchal karavan. Počítejte se zdržením. Dále v Chomutově v Dobrovského ulici je kvůli stavebním pracem zúžená vozovka a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A já
1: pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy. To tež s komedie, má komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bývalo, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu, nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. A tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselého. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si se dívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Hmm. Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českém Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No, pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. V Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tehdy je. A já jsem říkal, dobře, pane

0: režisér, já teda já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
0: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyňa, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojení, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a o něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš, to půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku?
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno, tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo, některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále, bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
0: No.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže o tom všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Manulovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chulecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikopteru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

sejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedoros, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejt Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby... A říkám, jak bys to třeba řekl jinak? A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kukačí Hnízdo, když si vezmete, tak to byli málo známí herci a Nicholson tam prostě vehodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tu roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí být vždycky. A musí se postavit před kameru a natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vláda se pokusí přehlasovat Pavlovo veto rozpočtové novely na konci prázdnin. Policie obvinila muže z výroby a prodeje pervitinu v Teplicích. Městské lesy v České Lípě dokončily opravu cesty na kopci Špičák. Dnes převládá oblačnost, která bude během dne ubývat. Místy se objeví i přehánky a nejvyšší teploty naměříme do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna, řekl to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předloha má umožnit vládě navýšit třeba výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu. Novelu vetoval prezident Petr Pavel včera, podle něj ohrožuje veřejné finance. S tím vláda nesouhlasí. Koalice potřebuje k přehlasování veta 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Opoziční ODS bude proti prolomení veta bojovat, říká předseda strany Martin Kupka.
2: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
1: Policisté obvinili 43-letého muže z výroby a prodeje pervitinu. Informovala o tom policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Drogu měl muž vyrábět v zahrádkářské kolonii na okraji Teplic a prodávat ji dalším lidem. Policisté mu připisují více než 120 případů prodeje nebo darování pervitinu.
3: Kriminalisté při domovní prohlídce zajistili v zahradní chatce chemikálie a další pomůcky k výrobě pervitinu i hotovost, která podle nich pocházela z prodeje drogy. V případě odsouzení muže hrozí až 10 let vězení. Z Teplic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Lesní cesta od zahrádkářské kolonie na úpatí Českolipského kopce Špičák k letišti je nově opravená. Zajistili to městské lesy, které postupně obnovují stezky v okolí. Posledním letošním zásahem bude úprava singletracku pro horská kola. Singletrack bude podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal-Brožové dokončený v závěru letních prázdnin. Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a taky 4 pozemní z posádky záchranářů. Sport. Jablonečtí fotbalisté si po necelých 5 letech zahrají evropské poháry. Večer je čeká úvodní duel druhého předkola konferenční ligy na hřišti Varadžínu. Zápas začne ve 20 hodin. Počasí. Převládá velká oblačnost, místy s přeháňkami, které budou během dne a večera postupně ubývat. Místy se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Stále dejte pozor na dálnici D8 mezi exity na Lovosice a na Bílinku ve směru na Ústí se porouchal karavan. Počítejte tam se zdržením. A na silnici číslo 13 v Bílině na Teplicku je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh. Ve Špičce se tam můžou tvořit kolony. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný čtvrtek 23. července. Pojďme rozjet dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Vyrazíme na nedokončený zámek Plumlov. Už za chvíli to bude František Kinský a zámecké léto. Navštívíme také drápské světničky u Mnichova hradiště, které jsou skoro 5 let zavřené, ale rekonstrukce konečně začala. Pískovcový skalní hrad si totiž turisti skoro odnesli na botách. Pozveme vás na procházku s odborníky po nových Předlicích a slavnou severočeškou bude tentokrát operní pěvkyně Klementina Kalašová.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Jiří Schillinger, Jsem prý blázen, jen písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever. Ale teď už je přichystané zámecké léto, které se nám opět letos o prázdninách vrátilo. Ještě jsme spousta zámků nenavštívili a dnes nás pozve František Kinský na další zajímavý nedokončený zámek.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli

0: Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Sebastian v pohodovém odpoledni, stále příjemný čtvrtek 23. července, posloucháte Český rozhlas Sever. Na drábských světničkách u Mnichova Hradiště po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé, kteří trpí závratěmi, budou mít cestu nahoru pohodlnější. Všude bude nové zábradlí a lávky. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník a opravy za zhruba 18 milionů korun zkomplikovalo také hnízdění sokola stěhovavého. Na skalní hrad by se lidé mohli dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam všem.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na drábských světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sem opravdu nikdo nedostal.
3: Taky původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této ty fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu, kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater jako vejš, no to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malovaný ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Naklil vejce, se vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou moc vrátit od října. Z drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo ve jejich slavný hit, asi možná jediný, Sweet Harmony, 14 hodin a 29 minut a my se vydáváme, nebo přesně řečeno pro vás na Českém rozhlase Sever. Máme další pozvánku na dnešní odpoledne.
1: Regionální stopař.
0: Historie a přítomnost nových předlic. To je název dnešní komentované prohlídky městské části Ústí nad Labem. Pozvánku si připravila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová, kterou teď zdravím. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, jak bude ta prohlídka nových předlic tedy probíhat?
2: Start bude dnes v 17 hodin v předlicích u kostela svatého Josefa v Hrbovické ulici. Zájemce budou provázet odborníci, historička architektury Ellen Kužvartová a komunitní aktivista Boris Rudý, který v předlicích zároveň žije. Lidé se dozvědí něco z historie předlic, uslyší o výsledcích divoké privatizace v 90. letech a jejich dopadu na architekturu a budou moci porovnat tehdejší stav se stavem současným. Řeč bude o urbanistické hodnotě nových předlic i o sociálních proměnách v průběhu času. Prohlídka se dotkne i současného problému obchodování s chudobou, který se předlic přímo týká, i o dalších skutečnostech, které současný život v předlicích ovlivňují. Zazní i informace o plánovaných proměnách předlic do budoucna. Komentovaná prohlídka potrvá zhruba 1,5 hodiny.
0: Jsou třeba i nějaké zajímavosti, které se účastníci té prohlídky nových předlic dozvědí?
2: Například, že čtvrť má dlouhou historii, její podoba vznikla v 19. a na počátku 20. století. Je sevřená v blokové zástavbě a na rozdíl od periferních sídlišť jde o tradiční městský prostor. Specifikum předlic je opakované chátrání a devastování už zrekonstruovaných budov. Příčinou bývají vysoké nájmy a zároveň pověst sociálně vyloučené lokality. Prázdné budovy přitahují problematické obyvatele, kteří je znehodnocují. I přes problémy ale mají předlice své přednosti, perfektní občanskou vybavenost, školu, školku, hřiště, specializované prodejny a výbornou dopravní obslužnost.
0: Dnešní komentovaná prohlídka nových předlic je součástí programu Bydlet město o domech, architektuře a soužití. Na to ale ještě navazují další aktivity.
2: Je to tak, zítřejší komentovaná prohlídka výstavy Bydlet Ústí dostupné reality od 18 hodin ve veřejném sále Hraničář představí významné stavby, účastníci uvidí i fotografie a dokumenty, které se týkají staveb i kauz v historii města, a to od meziválečného období až po současnost. Předcházet prohlídce výstavy bude moderovaná diskuze s urbanisty Pavlem Holubcem a Ditou Hilmarovou od 17 hodin. Bude se věnovat komunitnímu bydlení a spolubydlení. Řeč bude o ekovesnici i současném projektu sdíleného domu na Šluknovsku Pestré hnízdo. No a v sobotu 25. července od 16 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka bývalého hoteláku v Ústí a centrálního parku na severní terase. Součástí bude prohlídka bývalého rektorátu univerzity v ulici Hoření. Tam budou k vidění originální dobová svítidla, mozaiky, keramické obklady a další zajímavé prvky interiéru. Program zpestří promítání filmu a drobné občerstvení. Na všechny zmiňované aktivity je vstupné dobrovolné.
0: Zve nás a naše regionální stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever tentokrát, abych tu žil Michala Tučného. 14 hodin 39 minut. Pokračovat brzy bude zpěvák David Dale. O hudby teď vlastně zůstaneme. Připravený je opět Milan Knotek, tentokrát další slavná Severočeška, operní pěvkyně Klementina Kalašová.
1: Slavní Severočeši.
2: Jednou z prvních českých operních pěvkyň, které dosáhly skutečně světové kariéry, byla Klementina Kalašová. Narodila se v roce 1850 v Horních Beškovicích. U slavného Bedřicha Smetany se nejprve učila na klavír. Potom studovala zpěv v Praze, Miláně a Petrohradu. V Rusku, kde jí pomáhal Anton Rubinstein, získala na hostování v Mariinském divadle mimořádnou pozornost. Prý to byly divadelní intriky, které jí zde přiměly nepodepsat tříletou smlouvu. Odešla do Anglie, kde přijala angažmá v prestižní královské opeře v Covent Garden. Po londýnském úspěchu vystupovala po celé Itálii. Podle dobových zpráv byla ceněna především ve verdiovském repertoáru. Roku 1880 odjela s italskou operní společností do Severní a Jižní Ameriky. Zpívala po celých Spojených státech. Potom přijala tříleté angažmá v Pražském národním divadle a hostovala na dalších evropských scénách. Nejpopulárnější ale byla v Brazílii, kde se svým zvučným altem vystupovala pod jménem Clemence Kalas. Turné po Brazílii se jí ale v roce 1888 stalo osudným. O rok později zemřela ve městě Salvador na žlutou zimnici. Divadelní encyklopedie uvádí, že svým rozhledem, zkušenostmi ze zámořských cest, společenskou zběhlostí a osobním půvabem působila Kalašová v Praze značný rozruch a její umělecká dráha zavdala podnět k četným legendám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Ricky Martin nás teď na vlnách Českého rozhlasu Sever rozvášnil v pohodovém odpolední hitem Livin' La Vida Loca přesně za 10 minut, tady máme 15. hodinu. Prázdninové volno využívají mnoha města a obce k opravám škol. Třeba v Mostě modernizují školní kuchyni v 7. základní škole, v Litvínově budují výtah ve speciální škole a Bílinská škola za Chlumem mění topení. V Teplicích investuje letos město do oprav školních budov 38 milionů korun.
1: Co zrovna děláte teď?
2: Žijeme tady. Na vodu.
1: Na vodu připravujete. V Teplické základní škole Koperníkova jsou slyšet vrtačky, frézy a další pracovní stroje. Po 50 letech tedy řemeslníci vyměňují vodovodní, kanalizační a topenářské potrubí. Chodby i učebny jsou rozkopané.
3: Bourací práce vlastně byly nejhlučnější, ty začaly hned z kraje, co jsme školu uzavřeli, takže od toho 15. června už opravdu tady jeli velké bourací práce. Vidíte všude ten prach, takže je to opravdu náročné.
1: Ředitel Martin Domín se rozhlíží kolem a zároveň překračuje výkopy pro nová potrubí.
3: Objevila se tam údajně teda kuličková res, která to topení při zapnutí poškozovala, takže bylo nutné ty trubky všechny vyměnit. Byly i zarostlí, byly zanesený, takže z toho důvodu. A měli jsme teda velké náklady na topení, takže doufáme, že i ušetříme s těmi novými rozvody, že to bude topit lépe.
1: Přestavba za 10 milionů korun se protáhne do začátku září.
3: My jsme i dříve zavírali, vysvědčení se dávalo 12. června, ale do 30. června jsme poskytovali školní družinu v náhradních prostorách základní školy Plynárenská. Od 1. září to plánujeme stejně, jenže v tu chvíli už bude asi vymalovaný první stupeň a poteče tam voda, všechny hygienické normy budou splněné, takže bychom rádi už zůstali u nás ve škole.
1: Prázdninové opravy v ostatních teplických školách jejich provoz neovlivní, upřesňuje náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice.
4: Prodloužení prázdnin na ZŠ Koperníkova bylo opravdu výjimečné z pohledu opravdu toho velkého objemu prací. Všechny ostatní opravy a rekonstrukce plánujeme tak, aby se vždycky stihly během letních prázdnin a nezasahovali jsme do výuky.
1: A to ani v základní škole Buzu Lucká, kde dělníci stavějí nové parkoviště a přístup k jídelně a družině. A zároveň tam vzniká kruhová křižovatka. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Přístavní ulice pod Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude 4 víkendy uzavřená. Kvůli opravám má Teplická základní škola Koperníkova delší prázdniny. Návštěvníci liberecké zoo podpoří lekcemi jógy pandy červené a počasí na zítra převážně polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Silnice 1/30 v Přístavní ulici pod opravovaným Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude následující 4 víkendy uzavřena. Ústecký kraj o tom dnes informoval na svém webu. První uzavírka kvůli rekonstrukci stavby začne v pátek ve 21 hodin a skončit by měla v neděli ve 20 hodin. Další uzavírky pak řidiče budou čekat i během srpnových víkendů. Poslední je zatím naplánovaná mezi 15. až 16. srpnem. V Teplicích letos město investuje do školských oprav celkem 38 milionů korun. 10 milionů z této částky připadá na rekonstrukci vodovodu, kanalizace a topení v základní škole v Koperníkově ulici, kde kvůli opravám potrvají letní prázdniny o měsíc déle.
2: Vidíte všude ten prach, takže je to opravdu náročné.
3: Ředitel Martin Domín se rozhlíží kolem a zároveň překračuje výkopy pro nová potrubí.
2: Měli jsme teda velké náklady na topení, takže doufáme, že i ušetříme s těmi novými rozbory.
3: Prázdninové opravy v ostatních teplických školách jejich provoz neovlivní, upřesňuje náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice.
4: Prodloužení prázdnin na ZŠ Koperníkova bylo opravdu výjimečné z pohledu opravdu toho velkého objemu prací.
3: Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
1: Liberecká zoologická zahrada připravila na léto novinku v podobě čtvrtečních lekcí jógy na podporu červených pand. Zájemci si dnes od 17.45 mohou zacvičit přímo v areálu zoo a zároveň přispět organizaci Red Panda Network. Ta financuje obnovu přirozeného prostředí červených pand v oblasti od Nepálu až po Čínu. Podle zooložky a lektorky jógy Doroty Gremlicové najdou lidé další informace na webových stránkách zoologické zahrady.
5: Odtamtud se proklikem dostanete přímo do rezervačního systému. Vstupenkou na lekci je platba 7 euro, což je symbolických 7 stromů vysazených v domovském prostředí červených pand. Pak už stačí jenom vzít podložku a přijít do zoo.
1: Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil 2 lidi. Na síti X to oznámila policie. Kvůli nehodě je částečně uzavřená ulice Koperníkova a generála Svobod nedaleko centra města. Policie vyzvala lidi, kteří se tam pohybují, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů.
0: Počasí.
1: V noci čekejte zvýšenou oblačnost a místy přehánky. Kránu se bude vyjasňovat. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Lounsku u obce Radičeves na silnici číslo 27 havarovalo osobní auto, projíždí se tam kyvadlově. A na dálnici D8 za exitem na Řehlovice ve směru na Prahu se porouchalo nákladní auto. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále příjemné čtvrteční odpoledne a Liborům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. I v druhé hodině pohodového odpoledne Českého rozhlasu Sever se vydáme na zajímavá místa. Nejdříve navštívíme Máchův kraj a chráněnou krajinou oblast Kokořínsko a v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí navštívíme Teplicko, konkrétně Kostomlaty pod Milešovkou. V tipech to bude taková všeho chuť od každého trochu a přidáme i písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Václav Neckář nebo Helena Ondráčková, teď už je ale na začátku hodiny připravený Michal Hrůza.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

0: Dobrá zpráva Václava Neckáře, písničky, které nestárnou, posloucháte Český rozhlas Sever. V Libereckém kraji je 5 chráněných krajinných oblastí. Tentokrát se reportérka Jana Švecová vydala do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Máchův kraj, která byla zřízena v roce 1976 a letos tedy slaví kulatých 50 let. Čím je celá oblast mimořádná, ale i o tom, která místa jsou tam méně známa, mluvila s ředitelem regionálního pracoviště Ladislavem Pořízkem.
1: My stojíme na hrázi břehyňského rybníka, který je možná méně známější než skalní útvary Kokořínska nebo Máchovo jezero. Proč jste vybral právě tohle místo?
2: Je to místo, kde se přírodní hodnoty snoubí s těmi estetickými hodnotami. My se díváme na oba dva bezdězy, díváme se vlastně na středověký rybník, který je z pohledu ochrany přírody ideální, dá se říct, s rozsáhlými rákosinami, které lákají velké množství vodní ptactva a vlastně kolem rybníka jsou i významné botanické hodnoty. Je zde například nejsilnější populace hlízovce lézlova, nejsilnější populace v České republice.
1: Z pohledu ochrany přírody tedy je velmi ceněné místo.
2: Určitě je to prostě jedno z jádrových území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj.
1: Je to tedy jenom na koukání?
2: Ano, Národní přírodní rezervace je nejpřísněji chráněné území v České republice a vlastně platí zde zákaz vstupu mimo značené cesty.
1: Když se ale posuneme kousek dál, trpí také vaše o současným takovým nešvarem, kterým je overturismus.
2: Určitě, když si třeba vzpomenu na náš symbol chráněné krajinné oblasti Mšenské pokličky, které navštíví třeba 1000 turistů denně, jestliže oni se nechovají tak, jak mají, například opouští cestu, tak samozřejmě některé škody mohou dělat. Svým životem žije Máchovo jezero. Tam my velmi často musíme vysvětlovat, proč je Máchovo jezero pro ochranu přírody také zajímavé. A já to někdy zkracuju tak, že to množství návštěvníků vadí třeba orlu mořskému. Nicméně váškám a rostlinám to, co se děje třeba na hlavní pláži, je v podstatě jedno. Takže musíme se podívat, že pro ochranu přírody mají význam právě i rostliny nebo ty bezobratlí živočichové.
1: Kam byste pozval návštěvníky, kterým také vadí třeba přemíra turistů?
2: Já bych doporučil v jižní části Kokořínska Nedvězí a jeho okolí. Můžete tam spatřit krásné prolínání tradiční lidové architektury právě s místním pískovcem. A vlastně nad osadou Nedvězí je relativně nenápadný, ale odlesněný kopec Nedvězí, který nabízí krásný kruhový rozhled. Když budete mít štěstí, tak můžete vidět Krkonoše, večer vidíte světla Prahy, je to takové prostě velmi zajímavé místo. A kdo chce opravdu takovou čistou, neposkvrněnou přírodu, tak bych doporučil severní část Kokořínska, oblast takzvaných roverských skál a okolí Vlhoště. Třeba nedávno vlastně vyšel tip na výlet v časopisu Ochrana přírody. Projít si třeba Malý Vlhošť opět s rozhledem, s reliktními bory, v srpnu s vonavým kvetoucím řesem, to je, myslím, taky velmi zajímavý zážitek.
0: Říká ředitel regionálního pracoviště Ladislav Pořízek.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková, kdy vzlétnu já, 15 hodin 21 minut, pokračuje čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A teď už je připravená opět Alena Škrenková, seriál Příběhy severočeských měst a obcí, a řeč bude tentokrát třeba o přírodní rezervaci Březina, která chrání unikátní rašeliniště. Podíváme se do Kostomlad pod Milešovkou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: V západní části Českého středohoří najdete obec Kostomlaty pod Milešovkou. V písemných dokladech byste zmínku o této obci na Teplicku našli kolem roku 1333 v souvislosti s hradem Kostomlaty. Kostomlatský hrad byl založen kolem roku 1300 pány z Rýzenburka a skládal se z horního a dolního hradu. Už v roce 1434 byl dobyt husity a od té doby plynule pustl a chátral. V roce 1998 vznikl spolek Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty, který hrad postupně opravuje. Už se tak povedlo opravit část horního hradu a také Bergfritovou věž, která dnes slouží jako rozhledna. Z věže je překrásný výhled do údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. A když už budete v Kostomlatech pod Milešovkou, můžete se vypravit i k barokní mariánské kapli s léčivým pramenem. Traduje se, že zázračná voda pomohla mnoha nemocným lidem, a tak se z této kaple stalo poutní místo. A nebo k přírodní rezervaci Březina. Ta byla vyhlášena už v roce 1969 a chrání unikátní rašeliniště, jediné v milešovské části Českého středohoří a zároveň největší v celé oblasti.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Petr Muk v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Za chvíli to bude třeba František Nedvěd nebo Helena Vondráčková. Pár vteřin nám zbývá do půl čtvrté a také na Českém rozhlase Sever čas na dnešní tipy. Z lázní do džungle, tak to je odpoledne strávené v teplické botanické zahradě s průvodcem a spoustou zajímavých informací. A to v 16 hodin, tedy už zhruba za půl hodinky, tak si pospěšte. Nic se neobjednává, stačí jen přijít. Filmové léto z UJEP dnes nabídne v amfiteátru univerzity stejně jako každý čtvrtek během prázdnin promítání pod širým nebem. Tentokrát to budou letní komedie nejen pro ty, kteří trávili dětství na táborech. Po večerce začíná se v 17:30. Promítání pod širým nebem dnes naposledy také v Postoluprtech, kam přijel kinematograf Bratří Čadíků. Poslední promítací den nabídne v Předzámčí rodinnou dobrodružnou komedii a Bláznivý marsupilami. Promítá se Posetnění a to po 9:30. Prožít večer v rytmu latinsko-amerických tanců, že jste to vždy chtěli zkusit, ale nebylo kde? V Ústí nad Labem to dnes půjde, a to u veřejného sálu Hraničář. V 19 hodin se tu otevře Mailin Latino Open Air Tančírna. V rámci akce Celý léto na ulici vítáni jsou i úplní začátečníci. A přímo v Hraničáři pak nabídne klubové kino v 17:30 nemilosrdnou komedii Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam a ve 20 hodin romantickou novinku Mistryně. Maty Cidlinský and Band se dnes představí v Roudnici nad Labem. Tři mladí nadějní muzikanti vezmou hudební scénu útokem, a to v kafé Říp v 19 hodin.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Sprint Heleny Vondráčkové, 7 minut po půl čtvrté, s vámi stále Český rozhlas Severa, dnešní pohodové odpoledne. V dopoledním vysílání si s vámi dnes Renata Filipi povídala o starých dopisech. Kdy jste naposledy psali dopis nebo nějaký dostali, schováváte si je nebo třeba pohlednice, volala i posluchačka Marcela z Neštěmic.
1: Já od těch 16 do těch 20 let mám asi 120 dopisů schovaných. Mm-hmm. Je to 54 let. To jsou takový milostný, tak ty jsem si schovala, ale říkám, než odejdu na druhý svět, musím to zničit. Proto, aby moje děti potom neřekly, jaká maminka byla. A co se týče psaní dopisů, tak měsíčně těch 30 dopisů napíšu.
2: Ještě pořád?
1: Ano, protože jsem velká sběratelka pivních etiket,
2: ano.
1: Takže si píšeme mezi sběratelema, takže nemám psací stroj a píšu to všecko ručně.
2: Mm-hmm.
1: Poštovní známka Bčková stojí 31 korun a známka Ačková stojí 36 korun a doporučený dopis, když chcete dát, 90 korun. Mm. Je to šílený, ale sběratelství je sběratelství.
2: Rozumím, to je nedá. To vášeň a nedá se vůbec nic dělat.
1: Já jsem vám ještě jenom chtěla říct, že pivní etikety sbírám 48 let, takže nemůžu přestat.
0: Zítra po 9. hodině se vás Renáta bude ptát, jestli vaříte, pečete podle rozhlasu, televize nebo časopisů, které pořady o vaření máte nejradši, jestli zkoušíte nové recepty, co jste naposledy vyzkoušeli nového, jak to dopadlo. Volejte po 9. hodině do vysílání na známou linku 475 212 212 a nebo nám pište na náš Facebook, po případě e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se třeba i na některé vaše recepty, teď už ale pokračujeme. Rod Stewart, Baby Jane, také pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severa.

0: Absolonová, Basiková, Čáková a písnička z muzikálu Kleopatra. Teď královnou jsem já. 15 hodin 47 minut pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Úplně nový pavilon staví ve svém kampusu Liberecká technická univerzita. Na místě dožilé už zbořené budovy vznikne nová moderní pětipatrová stavba. Sloužit bude ekonomické fakultě. Detaily zjišťovala redaktorka Johana Tománková, kterou teď vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já jsem se byla podívat na staveniště na univerzitním náměstí, jsou tam hotové bourací a zemní práce. Teď začne samotná stavba. Vznikne tam pětipatrová moderní budova se zelenou střechou. Nahradí dožilý blok z 50. a 60. let minulého století. Sídlet tam bude ekonomická fakulta, univerzitní knihovna a studentská formule a taky studentský klub, který buduje rakety.
0: Původně mělo ale vedení univerzity ještě jiné plány s novým pavilonem, je to tak?
1: Ano, původně tam mělo být simulační centrum urgentní medicíny, to se přesune do budovy H v centru města. Tam chce totiž univerzita soustředit fakultu zdravotnických studií. Kromě toho tam už teď o prázdninách stavbaři přestavují prostory na nové centrum dentální hygieny. To je jeden z nových výukových programů. Další novinkou je také obor psychologie. Oba obory by se měly pro studenty otevřít za 2 roky. V nové budově E2 měla sídlet také katedra designu, která aktuálně působí v Jablonci nad Nisou. Ze stěhování ale nakonec sešlo, říká rektor univerzity Aleš Kocourek.
2: Město Jablonec nad Nisou by bylo rádo, kdybychom tamto pracoviště udrželi. Druhak ani katedra designu neprojevila velké nadšení ze stěhování do Liberce. I z toho důvodu, že tam jsou krásné výstavní prostory v té budově N, kterou máme. Takže my jsme od tohoto záměru v tuhle chvíli ustoupili.
1: Pavilon by měl být hotový za 1,5 roku.
0: Stavba se o zhruba 2 měsíce zpozdila, připomeň proč?
1: Důvodem bylo to, že plánování stavby trvalo víc než 10 let a za tu dobu se ve vedení univerzity vystřídali 3 rektoři. A ten současný Aleš Kocourek chtěl mít jistotu, že jsou plány v pořádku. Byly tam problémy s některými dotačními tituly. Podle postupu prací to totiž vypadalo, že univerzita staví úplně novou budovu na zelené louce a podle rektora by na titul nedosáhla.
2: Naštěstí se nám podařilo i díky novému stavebnímu zákonu, který platí od nového roku, to, co tady dneska zahajujeme jako investiční výstavbu, je fakticky dostavba budovy E.
1: Celkové náklady mají vyjít na téměř 500 milionů. Stavbu ze zhruba třetiny dotačně podpoří Evropská unie, stát a Liberecký kraj.
0: Zjistila naše liberecká kolegyně Johana Tománková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpěvák Chris de Burgh, jeho Dáma v červen, The Lady in Red. Za 5,5 minuty už tady bude 16. hodina. Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever s datem 23. července je u konce, ale samozřejmě naše vysílání nekončí. Nás čekají brzy opět zprávy kolegyní Petru Valešovou a dozvíte se například, že internetové stránky Rumburku jsou nově uživatelsky příjemnější. No a pak už vás čeká pravidelná humoriáda. U té vás bude vítat opět Patrik Rozehnal a hlavně svého hosta dnes herečku Libuši Švormovou, tak si připravujte telefony, protože budete vybírat scénky. A já se rozloučím zhruba na hodinku, protože po 17. se s vámi budu těšit opět u pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Internetové stránky Rumburku jsou nově uživatelsky příjemnější. S vyhledáváním na nich pomůže robot. Zoo v Liberci zpřístupnila nové parkoviště pro 50 aut v Sovově ulici. Stát by podle premiéra Babiše mohl dát část akcí pražského letiště na burzu v roce 2028. A počasí na zítra převážně polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Na webových stránkách Rumburku na Děčínsku začal fungovat nový virtuální pomocník. Odpovědi na jednotlivá témata teď návštěvníkům pomáhá vyhledávat chatbot. Na jeho vývoji spolupracovalo oddělení informatiky městského úřadu s Technickou univerzitou v Liberci.
2: Teď už jen stačí podle návodu na webových stránkách města najít jeho ikonku, která se podobá bublině ke konverzaci. Do ní je možné napsat nějakou otázku a robot najde během chvíle potřebné informace. Chatbot poradí například s kontakty na zaměstnance úřadu, poplatky anebo poskytne informace o městských službách. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Návštěvníci zoo v Liberci nebo dětského koutku můžou nově zaparkovat v Sovově ulici. Parkoviště má kapacitu 50 aut. Především v letní sezóně by mělo usnadnit dopravní situaci v lidových sadech. Parkoviště bude otevřené každý den od 8.30 do 19 hodin. Pětihodinové stání vyjde na 100 korun.
3: Nové parkoviště se nachází na doposud nevyužité ploše za autobusovou točnou v Sovově ulici. Jde o prostor původní příjezdové cesty k lesnímu amfiteátru. O letních prázdninách na provoz parkoviště dohlížejí brigádníci Zoo Liberec. V září a říjnu budou parkovací místa pro návštěvníky k dispozici o víkendech. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Zřejmě by to mohlo být už v roce 2028. Babiš to řekl ve středu před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Vyhledávač Google dostal od Evropské unie pokutu v přepočtu 21 miliard korun. Evropská komise viní firmu ze zvýhodňování vlastních služeb ve výsledcích vyhledávání i z přílišného omezování vývojářů, kteří vytvářejí aplikace pro mobily s operačním systémem Android. Komise verdiktem potvrdila dřívější předběžné rozhodnutí z března loňského roku. Společnost Google zvažuje, že proti verdiktu podá žalobu.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra převážně polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Litoměřicích na silnici 1/15 v Českolipské ulici se srazilo osobní auto s nákladním. Komunikace je neprůjezdná. A stále dejte pozor na Lounsku u obce Radičeves na silnici číslo 27. Havarovalo osobní auto. Projíždí se tam kyvadlově. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
5: hezké
4: Ivo.
5: Hezké odpoledne.
4: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
5: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
4: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
5: To jsem nevyvěšovala.
4: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli. Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrechla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou, jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takovej úžasnej.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvání, byl velmi okouzlující ano. Muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: to je nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A
0: no a Ale takže... ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ne, tu patenci. Naopak září, tak jako...
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první.
0: Ano.
1: Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to je určitě
1: obličej.
0: Ano,
1: ona z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha.

zdá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu, na telefonu Vy, co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.

0: No.
1: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde, jako
2: a
1: před oči.
2: A nejlepší byla dcera v ulice.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
4: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
1: Koček určitě je hodně na obrázku.
5: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
1: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
6: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou. A já bych si přál Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuju.
1: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Aleny Pavlovské. Nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další. Ocitáme se v protialkoholní léčebně.
7: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
8: Ale bohužel já už...
7: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kaiser. Běž.
8: Promiňte, já...
7: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
9: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
10: No, zaručeně, to...
9: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
10: Ano, denně.
9: Od rána?
10: No, tak od rána přímo ne, ale...
9: No tak vidíte, tak co tady děláte?
10: No, ale já pak strašně vyvádím.
9: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
10: No, já jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
9: Přímo? No. A neříká si ona taky trošku o to? Co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce?
10: No právě z práce mě vyhodili právě.
9: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
10: A ona vás přivezla sem jako šok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
9: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
10: No, já chtěl být zase střízlivý.
9: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
10: Ano.
9: Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte skleničku, rozkvete. Krasec. No tak vidíte.
10: Ale alkoholismus je nemoc.
9: Ale abstinence tak.
10: No. A já pak dělám strašné věci. No.
9: Jaký například?
10: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
9: No, tak v našem věku budete rád. Máte pohyb. To je zdravý.
10: No, tak. A to taky třeba ožávám prsa cizích žen. Třeba se střednice nebo tety. No, to je trapas. To bylo zrovna. Jo.
9: Tak vidíte, no. Kdo by si nešel, že jo?
10: No, tak viděl jste ji.
9: Já měl moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučma. No, to je jedno, to se nepletme, no tak.
10: No a potom třeba urážím lidi, víte?
9: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
10: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. To je mazec.
9: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
10: No ale já jsem alkoholik.
9: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
10: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
9: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
10: No.
9: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
10: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa. Pojďte.
9: Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
10: No, no a další radu?
9: Co?
10: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
9: No to je jedna ze všechny rady.
10: No jo, mě strašně zle, víte.
9: Fakt?
10: No já...
9: Je tě blbě, jo?
10: No strašně, to se nedovedete představit.
9: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
10: Ale to se říže, já to tam už to znám.
9: No to tam už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, o to švoto se srozej, to znáš, to tak.
10: Ne, bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
9: ale,
10: jsem...
9: Ale no, někdy to stojí za pendrek, věř.
10: Ale tam už taky, vždyť to jsem to poznal.
9: Ale tam ještě otevíš světy, dej si jedno za mě.
10: Srdíčko, prosím.
9: Ale neboli, srdíčko, to je kráva stejně, věř, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Tak já mu závidím.
0: Pane Kaisere.
9: Pane doktore.
0: Vy jste mi zase semral můj plášť.
9: Neříkejte. Ty váš?
0: Radši bílej, že?
9: Já už se ty barvy pletl.
0: Už po třetí tento týden.
9: Vážně, jo? Hmm.
0: Kdo to byl?
9: Tak on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
0: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
9: Pane doktore,
0: ne, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
11: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
5: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
1: Že by to láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
5: ne,
1: v dětství?
5: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
1: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
5: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké ano, saláty.
1: Nevzdal to.
5: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
1: Změna.
5: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt, a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
1: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije ano. Potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
5: Jistě.
1: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
12: Když jeme,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou a Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko, 900. Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak, a dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: A Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, Jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já? Ale promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejméně 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak
7: její,
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplauz. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který bylo udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. Jako, že to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky, tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají, říkají, tohle. Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takovej příšerný, vošklivý.
2: No tam byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělá takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to je? Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou. Ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Voda v přírodních nádržích v Ústeckém kraji je většinou bez závad. Na výkupy nemovitostí kvůli silnici do průmyslové zóny v Liberci zaplatil kraj už 88 milionů korun. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci prázdnin. A počasí na zítra převážně polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Voda v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je většinou bez závad. Zhoršená kvalita vody je ve třech nádržích, a to na rybníku Chlumec, zatopeném lomu Varvažov na Ústecku a na jezeru Chmelař na Litoměřicku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Riziko zdravotních obtížích po koupání v těchto nádržích je sice malé, přesto hygienici lidem doporučují, aby se po každém vykoupání v nich osprchovali. Liberecký kraj už vynaložil 88 milionů korun na výkup pozemků a budov potřebných pro stavbu druhé silnice do průmyslové zóny Jih. Většinu nemovitostí se už podařilo vykoupit, kraj se ale stále nedohodl se čtyřmi vlastníky. Nová komunikace má propojit průmyslovou zónu s rychlostní silnicí číslo 35 v části Liberec-Doubí. Bez získání všech potřebných pozemků však podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj nelze stavbu zahájit.
2: Bylo vydáno územní rozhodnutí v srpnu 23, následně bylo prodlouženo do listopadu 27. Momentálně nám zůstávají čtyři vlastníci, se kterými to musíme řešit. Byly podány i žádosti o vyvlastnění. Některé nemovitosti jsou již demolované a doufáme, že se nám povede do listopadu 27 začít, aby jsme nemuseli znovu prodlužovat.
1: Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje třeba na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, včera vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje i opozice. S tím ale vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat. Pokračuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
3: Pro nás je důležitý ten trend, to znamená, letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince, příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další dva roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend.
1: Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po dnešním pádu vrtulníku zemřel jeden člověk. 7 dalších lidí je zraněných. Na 2 z nich jsou ve vážném stavu. Armáda pozůstalým poskytuje veškerou potřebnou pomoc.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra převážně polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 25 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Krásné Lípě na Chomutovsku u železničního přejezdu havarovala motorka, na místě je záchranná služba. A v Krupce na Teplicku na sjezdu ze silnice číslo 13 k průmyslové zóně se srazila 2 osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje. Tato hodina bude patřit aktuálním informacím ze severu Čech. Začíná Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled aktuálních informací ze severu Čech si pro nás připravila Petra Vališová.
2: Dobré odpoledne. Ústecký

0: Nárikem za SPD řekl, že budou následovat další jednání. Policie obvinila 71letého muže ze včerejšího násilného útoku v Ústí nad Labem. Podle kriminalistů po předchozí rozepři na autobusové zastávce Divadlo zřejmě nožem pobodal 38letého muže. Ten po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
1: V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 18 let.
0: Prázdninové volno využívají města a obce k opravám škol. V Mostě modernizují kuchyni v 7. základní škole. V Litvínově budují výtah ve speciální škole a Bílinská škola za Chlumem mění topení. V Teplicích letos investuje město 38 milionů korun, z toho 10 milionů stojí opravy vodovodu, kanalizace a topení v základní škole Koperníkova. Tam jsou proto o měsíc delší prázdniny. Další podrobnosti uslyšíte už v této hodině. Rumburk na Děčínsku má na městských internetových stránkách nového pomocníka. Jednotlivá témata teď pomáhá vyhledávat robot. Na vývoji takzvaného chatbotu spolupracovalo oddělení informatiky městského úřadu s Technickou univerzitou v Liberci. Pokračuje naše reportérka Daniela Pilařová.
2: Chatbot poradí například s kontakty na zaměstnance úřadu, poplatky anebo poskytne informace o městských službách.
0: Muzeum v Teplicích dnes pořádá komentovanou prohlídku výstavy 7 tváří krušnohorské krajky. Prohlídka začala v 17 hodin. Ve výstavních místnostech Teplického zámku představují své umění krajkářky z Ústeckého kraje a výtvarník Jaroslav Prášil, který se věnuje umělecké krajce. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala děčínský soud o předběžné opatření kvůli domácímu násilí. Uvedl to server Seznam zprávy. Manželka poslance mu to potvrdila. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Soud zpravidla rozhoduje rychle, do 2 dnů od podání návrhu.
3: Informace ze severu Čech pro nás měla Petra Vališová.
4: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a právě se nám rozjel dnešní den v kraji. Prázdninové volno využívají mnohá města a obce k opravám škol. Třeba v Mostě modernizují školní kuchyni v 7. základní škole. V Litvínově budují výtah ve speciální škole a Bílinská škola za Chlumem mění topení. V Teplicích investuje letos město do oprav školních budov 38 milionů korun.
1: Co zrovna děláte teď?
2: Držíme tady na vodu.
1: Na vodu připravujete. V Teplické základní škole Koperníkova jsou slyšet vrtačky, frézy a další pracovní stroje. Po 50 letech tedy řemeslníci vyměňují vodovodní, kanalizační a topenářské potrubí. Chodby i učebny jsou rozkopané.
3: Ty bourací práce vlastně byly nejhlučnější, ty začaly hned z kraje, co jsme školu uzavřeli, takže od toho 15. června už opravdu tady jeli velké bourací práce. Vidíte všude ten prach, takže je to opravdu náročné.
1: Ředitel Martin Domín se rozhlíží kolem a zároveň překračuje výkopy pro nová potrubí.
3: Objevila se tam údajně teda kuličková res, která to topení při zapnutí poškozovala, takže bylo nutné ty trubky všechny vyměnit, byly i zarostlý, byly zanesený, takže z toho důvodu a měli jsme teda velké náklady na topení, takže doufáme, že i ušetříme s těmi novými rozvody, že to bude topit lépe.
1: Přestavba za 10 milionů korun se protáhne do začátku září.
3: My jsme i dříve zavírali, vysvědčení se dávalo 12. června, ale do 30. června jsme poskytovali školní družinu v náhradních prostorách základní školy Plynárenská. Od 1. září to plánujeme stejně, jenže v tu chvíli už bude asi vymalovaný první stupeň a poteče tam voda a všechny hygienické normy budou splněné, takže bychom rádi už zůstali u nás ve škole.
1: Prázdninové opravy v ostatních teplických školách jejich provoz neovlivní, upřesňuje náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice.
4: Prodloužení prázdnin na ZŠ Koperníkova bylo opravdu výjimečné z pohledu opravdu toho velkého objemu prací. Všechny ostatní opravy a rekonstrukce plánujeme tak, aby se vždycky stihly během letních prázdnin a nezasahovali jsme do výuky.
1: A to ani v základní škole Buzulucká, kde dělníci stavějí nové parkoviště a přístup k jídelně a družině. A zároveň tam vzniká kruhová křižovatka. Z Teplic Jana Vytázková.

0: Otázka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas

0: Kapela Divoký byl, za malou chvíli Miroš Birka, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever a my se jdeme ptát na počasí.
1: Počasí.
0: A dnes se budeme ptát meteorologa Pavla Juzy, kterého vítám na telefonní lince, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak jak ten dnešek teď vypadá?
2: Tak teď v současné době v Ústeckém kraji máme většinou oblačno, ojediněle se ještě vyskytují přehánky a teplota dosahuje většinou 15 až 18 stupňů, na horách kolem 11 stupňů.
0: Pojďme se podívat na vývoj v dalších hodinách a také v noci.
2: Tak teďka v nejbližších hodinách nějaká radikální změna tam nebude. Postupně by mělo ubývat těch přehánek a oblačnosti a přes noc by mělo být postupně až polojasno. A teplota by do rána měla klesnout zhruba na 11 až 8 stupňů a většinou mírný severozápadní vítr, místy jenom slabý vítr a na horách ještě čerstvý severozápadní vítr. A zítra už to vypadá, že bude převážně slunečné počasí a o něco tepleji nebo trošku o dost tepleji než dneska. Očekáváme 22 až 25 stupňů a jenom na severu kraje, to znamená hlavně ve Šluknovském výběžku, ještě jenom kolem 20 stupňů. A vítr by zítra už měl být většinou jenom slabý.
0: Já moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště opět naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever, máme skoro 6:30. 15 lidí v Česku skončí podle lékařů každoročně na vozíku kvůli skoku do vody. K poranění míchy nebo páteře mnohdy stačí jen špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během jedné vteřiny. Následky jsou ale trvalé. Pacientům pak pomáhají například rehabilitace.
1: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt, na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby mohl něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenul na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů.
2: Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kocmunda.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb. Můžu u toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová. Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády. Andrea Skalická, Český rozhlas. Den v kraji.

0: že míváš. 8 minut po půl šesté na Českém rozhlase Sever pokračuje dnešní Den v kraji. Čím dál víc českých hokejistů míří na cestě do NHL do univerzit v Zámoří. Jedním z nich je 18-letý Tobias Strejbal, brankářská jednička letošního draftu, po které sáhlo ve druhém kole Calgary. Stráví další měsíce na univerzitě v Massachusetts.
1: I ty NHL týmy to preferuju hodně. Sice se tam nehraje hodně zápasů, ale já už jsem tam právě byl jeden týden předtím, než jsem přijel sem do Chomutova a prostě se tam hrozně maká. Máte málo zápasů, máte jenom 2 týdny a celý týden prostě makáte. Hrozně moc, je to těžký. Máme tam neskutečné podmínky, prostě ty fitka na všechno, co si vzpomeneme a do toho ještě ta škola, to je plus, že se člověk může vzdělávat. Dokonce tam máme knižní klub s trenérem, což se u hokejistů nevidí, ale je to určitě zábava a těším se tam moc.
2: Prozradil Tobias Strejbal, toho debatní kroužek s knihou v ruce nadchl.
1: Koupili nám knihu o All Blacks, Nový Zéland, o rugbyovém týmu, který v podstatě popisuje tu jejich kulturu a celkově, jak oni fungují jako tým, jak o procento se každý den zlepšovat a tým lídrů a takhle. A potom my si to čteme každou kapitolu jeden den a vždycky si zakroužkujeme věci, které nás třeba zaujaly a potom o tom diskutujeme právě před tréninkem. A je to jako motivačně dobrý to poslouchat. Když prostě všichni kluci mají nějaký takhle společný zájem, tak je to super.
2: Společným zájmem je vybojovat si místo v nejlepší lize na světě v NHL. Strejbal po roce v Zámoří a úspěšném draftu ví, že nemusí zůstat jen u nesplněného snu.
1: Je to určitě reálný, když se srovnáváte s těma golmana, co tam jsou, tak když jste v Čechách, tak k tomu úplně nemáte tak blízko, je to strašně těžký se s nima srovnat, ale když jste v té Americe, tak prostě vidíte, že jsou teda neskutečný, ale prostě cítíte na sobě, nebo já osobně cítím, že to prostě můžu dát jednou.
2: Řekl Tobias Strejbal. Do Spojených států amerických odletěl před rokem. V elitní juniorské lize se prosadil a svého kroku opustit Litvínov nezalitoval.
1: Tím, že někde v Americe i v Kanadě právě ten trenér brankářů není full time, což znamená celou dobu. Jezdí tam třeba jednou za 2 týdny, za 3 týdny, ale já s tím, když jsem vybíral tým, že půjdu do Zámoří, tak jsem jedině chtěl tým, kde bude trenér brankářů, protože vám to hrozně pomůže pracovat s někým každý den. Když jsem se zeptal, máte trenéra golmanu, je to pro mě důležitý strašně moc a oni řekli, máme.
2: A Tobiasi Strejbalovi pak už nebránilo nic v tom, aby o svou budoucnost v NHL zabojoval za oceánem. Při letošním draftu si ho Calgary vybralo jako celkově 42. v pořadí. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: John Lennon dospíval Den v kraji, pokračuje 17 hodin skoro 48 minut. Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, valašský samorost, přímočarý člověk a jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho hlavně fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda vyjít z té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková, před námi ještě Hana Zagorová nebo zpěvák Sting, ale hlavně konec dnešního pořadu Den v kraji. Po 18. hodině už tady budou písničky na přání a Míra Tartárek, já se budu těšit na slyšenou zítra opět odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce prodloužit jeho vykázání z domova kvůli násilí. Přístavní ulice pod Benešovým mostem v Ústí nad Labem bude 4 víkendy uzavřená. Technická univerzita v Liberci začala v kampusu stavět nový pavilon. A počasí na zítra převážně polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie Foldynu předminulý týden vykázala kvůli podezření z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden, soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit.
4: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do 2 dnů.
5: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
4: Jaroslav Foldyna nechtěl předběžné opatření komentovat.
6: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.
4: Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku i své děti. Artur Janoušek, Český rozhlas.
3: Řidiči budou muset během následujících 4 víkendů počítat s uzavírkou silnice 1/30 v přístavní ulici pod opravovaným Benešovým mostem v Ústí nad Labem. Ústecký kraj o tom informoval na svém webu. První omezení začne zítra ve 21 hodin a potrvá do neděle do 20 hodin. V kampusu Technické univerzity v Liberci začala stavba nového pavilonu E2. Za rok a půl tam bude stát 5-patrová budova se zelenou střechou. Sídlit v ní bude ekonomická fakulta nebo univerzitní knihovna. Původně tam mělo být i simulační centrum urgentní medicíny a také katedra designu. Ta ale podle rektora Technické univerzity Aleše Kocourka zůstane v Jablonci nad Nisou. Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, dnes převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
7: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit, takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky, tak abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
3: Budova 34 začala hořet 9. července ráno. Stovky hasičů oheň likvidovaly 15 dnů.
2: Počasí.
3: V noci čekejte zvýšenou oblačnost a místy přehánky. K ránu se bude vyjasňovat. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Roudnici nad Labem v Racholuskách se ve Stadické ulici srazila 2 osobní auta a v Doxech na Česku-Lipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání, svět.

Tolik Petr Náťa s nohami na stole. Na Českém rozhlasu Sever dohrála písnička, která jistě nestárne. Pěkný večer vám od mikrofonu a u poslechu večerních písniček na přání přeje Miroslav Tartárek. Že posloucháte poprvé a neznáte kontakty, tak o písničku si můžete zavolat. Číslo telefonu do studia to je 475 212 212 a o písničku si také můžete napsat. Buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04, první slovo ovšem musíte napsat zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho textu, vašeho přání, anebo tady také mám e-mail a adresa, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a nás už čeká ta první písnička na přání, k ní tady mám SMS-ku YouTube Video Without You pro mého muže Pavla do Starých Splavů, tak tady je ta skupina YouTube.

0: Tolik tedy na přání skupina U2 a písnička Video Without You, velký hit od nich. No ale pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání telefonátem, tím prvním po 18. hodině a ve vysílání už vítám posluchače Honzu z Vlkavy. Zdravím, hezký podvečer nebo večer, jak chcete, vítám vás.
1: No takový krásný, chladnější mě do dneska ano, podvečer na Vlkavě. Máme tady nějaký 18 stupňů, ale
0: reklama na podzim.
1: Nám to nevadí, nám chutná za každého počasí.
0: Dobře. Tak a k tomu hezká...
1: Tady u stánku sice ne dneska v takovém počtu, kterým
0: přesazím,
1: ale tak nejvíc. Jako my dobře. Takový ti skalní, včetně mojí mamky.
0: Také zdravím i maminku.
1: Ano, díky. Takže bych chtěl dneska pozdravit samozřejmě Švadlenku Boženku do Žadce, Haničku Básničku Zarym do Bíliny, paní Jermenu do Nuslí, Karla Smělenko na Jižní Město a všechny ostatní věrné posluchače a všem posílám takovou veselou písničku podání Jirky Korna a Hany Buštíkový Cindy.
0: Tak všechno jste uvedl, všechno jste prozradil, tak já jenom pouštím, jak jsem říkal i pro vás, i pro vaši maminku a zase díky se někdy ozvěte. Naslyšenou.
1: Díky, Míro, naschle.

0: písničku budeme hrát další písničku, ve které se vyskytuje jedno hezké křestní jméno. No a také tady mám někoho dalšího na telefonu. Konkrétně je to paní Marcela z Ústí nad Labem Nešněmic. Je tomu tak? Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Je tomu tak. Zdravím.
1: Ano. Pane Míru, já vás taky zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuji
1: za ně. A prosím vás, dneska, teda zítra je v kalendáři Kristýnka, tak bych chtěla poslat písničku od Valdemara Matušky. Písnička pro Kristýnku.
0: Ano, píseň pro Kristýnku, tak se to jmenuje.
1: Ano, a poslala bych ji paní Kristě Fischerový a paní Kristě Hálkový. Holky moje, užijte si to hezky svůj svátek, zítra nebudu doma, tak bych vám nemohla zavolat, tak dneska už dopředu. A jinak všem, s kým si dáváme hrát, posílám písničku a zdravím vaši maminku.
0: Já moc děkuju. A já samozřejmě písničku posílám i vám a jak jsem říkal, čeká nás další hezké jméno Kristýnka. Za malý okamžik Valdemar Matuška a zase někdy u nás naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tak už dnes všechno nejlepší všem Kristýnkám k zítřejšímu svátku. Tak to byla píseň pro Kristýnku a Valdemar Matuška. Písničky na přání pokračují, za chviličku s dalšími telefonáty, ale já tady mám celkem dost vašich písemných vzkazů. Pojďme si tedy teď přečíst jeden z e-mailů. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Vivo Perlej, zpívá Andrea Bocelli a Laura Pausini. A bylo by to pro paní Květu z Vysoký, pro paní Marcelku z Neštěmi, s kterou zdravím, pro paní Jarmilku z Nuslí a pro všechny posluchače. Posluchačka Dominika z Ústí nad Labem.

0: Oni tedy hudební byli do Itálie, trochu jsme se zahřáli tím pádem, to byli Andrea Bocelli, Laura Pausini a Vivo Perlei. No ale pojďme se, jak jsem slíbil, věnovat dalšímu z vašich telefonátů. Jsem rád, že se také po nějaké době podařilo dotelefonovat paní Libuši z Mnichovic. Pamatuju si Mnichovice správně, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Ano, ano, já taky, Mirečku, všechny posluchače, to jsou napřímo zdravím.
0: Ano, i za ně děkuju.
1: A vás, to je samozřejmě.
0: Děkuju.
1: A tu písničku jsme si řekli, jo?
0: Trochu svižnější to teď tady bude, nebo o hodně více svižnější, protože vy jste vybrala Karla Gotta, vidíte, a písničku Lady Carnival. Tak ode mě pro vás a od vás možná pro všechny, nebo pro někoho konkrétního.
1: Pro vás taky.
0: Děkuju.
1: Pro všechny posluchače a pro můj sestru.
0: Dobře, také zdravíme. Tak, ať se hezky poslouchá Kája Gott a zase ať to vyjde o hodně dřív než teď. Budu držet palce.
1: Tak se mějte, Mirečku.
0: Zase někdy.
1: A naslyšenou. Ano, taky, naschledanou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

na přání Karel Gott a písnička Lady Carnival. No ale pojďme se teď zase opět věnovat dalšímu z vašich dnešních mnoha vzkazů písemných. Další e-mail, dokonce až z Kanady, jak se tady dívám. Dobrý den, posloucháme vás v Montrealu. Zahrajte prosím písničku pro Růženku do Neratovic, písničku Lodí bílou od Karla Hály. Děkujeme Aleš a Zuzana. Tak já také děkuju za váš e-mail, přeju asi dobrou chuť k obědu, máte tam o 6 hodin méně, jak se tady dívám. A písnička ta může i do té Kanady k vám hrát právě teď. Tady je Karel Hál.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: písnička, která nestárne, s hudebním výletem do roku 1986, tak to byla Petra Janů a S láskou má svět naději. Stále jsou tady také písničky na přání, tak já už hned teď někoho dalšího přivítám ve vysílání, konkrétně na telefonu se dočkal Pavel Zelhoty pod Panou. Hezký večer, zdravím, vítám.
1: Jo, hezký večer, pane Mirku.
0: Děkuju také. Tak vy jste říkal, že s paní máte takovou písničku jako hymnu pomalu už, je to tak?
1: No.
0: Tak jaká, že to je písnička? Ano. A komu ji pošleme třeba dalšímu?
1: No, pošleme ji manželce, pro mě, mám do rádia, no.
0: Děkuju.
1: A lidem prostě se, jako se líbí ta písnička.
0: Dobře,
1: no.
0: Tak pozdravujte paně, a ona se poslouchá, takže ji zdravím. No a ta písnička, děkuju, a ta písnička to je písnička od Jitky Vrbové, Jen ty má Sázavo, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak si ji tam užijte a mějte se krásně. Děkuju. Naslyšenou.

Jitka Roglová, Jinty má Sázavo, já tady mám zase nachystané čtení další z vašich e-mailů. Dobrý den, rád bych si přál písničku od Arnošta Pátka, ano, tak je to správně, Poslední prázdniny, a písničku posílám mé mamince a všem posluchačům a vám do studia. S pozdravem, Tomáš. Tomáši, děkujeme, a teď už je tady písnička.

Náš pátek, poslední prázdniny, také pomalu závěr večerních písniček na přání. Pojďme si přečíst ještě alespoň jednu z vašich SMSek. Dobrý večer, prosím pro všechny pamětníky a pro mě jednu starší písničku od Olympiků. Nebezpečná postava, jestli ji máte. Děkuju, Milan. Milane, máme. Ovšem písničky na přání za chviličku končí, další u nás tady zase čekejte zítra po 12. a opět i po 18. hodině. Takže přeji krásný večer, zítra se těším na slyšenou. A tady je skupina Olympik a hudební výlet, tuším, že do roku 1969.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj chce přezkoumat rozpočet na zprovoznění kozí dráhy. Městské lesy v České Lípě dokončily opravu cesty na kopci Špičák. Společnost Google dostala od Evropské komise pokutu 890 milionů eur. A počasí na zítra převážně polojasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Ústecký kraj chce znovu prověřit rozpočet na obnovení provozu zhruba 9-kilometrového úseku kozí dráhy mezi Krupkou a Oldřichovem u Duchcova. Centrální komise ministerstva dopravy totiž projekt, který připravila správa železnic, nezařadila do další přípravy. Náklady na zprovoznění tratě odhadla státní organizace na přibližně 300 milionů korun. Krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger z ODS po jednání s ministrem dopravy uvedl, že budou pokračovat další jednání. Podle ministerstva komise projekt nepodpořila kvůli nízkému očekávanému využití tratě v poměru nákladům na její obnovu. Ministr dopravy zároveň uvedl, že by se veřejné peníze měly přednostně investovat do projektů s vyšším celospolečenským přínosem. Uvedl to server idnes.cz. Městské lesy dokončily opravu lesní cesty, která vede od zahrádkářské kolonie pod Českolipským vrchem Špičák směrem k letišti. Jde o další část postupné obnovy stezek v okolí města. Poslední letošní plánovanou úpravou bude rekonstrukce single tracku pro horská kola.
2: Single track bude podle mluvčí radnice Kristýny Kňák-Albrožové dokončený v závěru letních prázdnin. V červnu městské lesy dokončily obnovu a rozšíření cesty na vrchol Špičáku. Vykácením části stromů tam také vznikly vyhlídka na město. Cestu lemují nové lavičky, dřevěné sochy a informační cedule. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Ředitelka Centra intervenčních a psychosociálních služeb Alena Zemanová skončila ve své funkci. O její odvolání rozhodla Rada Libereckého kraje. Organizaci vedla od roku 2022. Centrum zajišťuje provoz linky důvěry, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy i pomoc obětem domácího násilí. Podle krajské radní Anny Václavíkové provaz ze starostů pro Liberecký kraj není důvodem k odvolání žádné závažné pochybení, ale rozpor v tom, jak chce kraj tyto sociální služby dál rozvíjet. Evropská komise udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Podle komise Google upřednostňuje ve vyhledávání své vlastní služby. Druhým prohřeškem je pak omezování práv vývojářů aplikací pro mobily se systémem Android. Teď má Google povinnost vyhovět rozhodnutí do 60 dnů, jinak mu hrozí další peněžité sankce. Google zvažuje, že se proti rozhodnutí Evropské unie bude bránit soudně.
0: Počasí.
1: V noci čekejte zvýšenou oblačnost a místy přehánky. Kránu se bude vyjasňovat. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně polojasno a bez srážek. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Chomutově v Dobrovského ulici je kvůli stavebním pracem zúžená vozovka a v Liberci čekejte uzavírku v pruhu na Děčín na průtahu po silnici 1/35. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pojďme spolu o něčem diskutovat.
2: Nebo můžeme diskutovat něco.
1: No a to jsme u dnešního tématu. O něčem diskutovat, tak to je běžné, myslím si. A teď můžeme diskutovat o tom, jestli se brambory mají vařit ve slupce anebo bez slupky. A je to i, co se týká češtiny, v pořádku o něčem diskutovat.
2: Přesně tak.
1: No a co to něco diskutovat? Není to nějaký takový neologismus posledních let, který jsme si vytvořili a není spisovný? Nebo je spisovný? Jak to vidíte?
2: Řekla bych, že je to tak nějakých 10 let, kdy se o tom trochu mluvilo, protože se pořád diskutovalo něco v médiích, politici, manažeři, ty mají svůj úplně extra jazyk a ta vazba nebyla úplně běžná. Předtím se pořád diskutovalo o něčem a najednou se začalo diskutovat něco a bylo toho hodně. A lidé měli pocit, že to není správně a že je to zřejmě vliv angličtiny. No a už před těmi lety se to tedy probíralo i mezi jazykovědci, kteří nás ujistili, nás uživatele češtiny, že vazba diskutovat něco je dokonce zachycená v příručním slovníku jazyka českého, který vznikal od 30. do 50. let 20. století.
1: To znamená, že dřív se to používalo, pak se to nějak přestalo používat, pak jsme to znovu našli a řekli jsme si, ale to fuj, to je nespisovné. Ale ono je to spisovné, protože už je to tam hodně dlouho, tahle vazba.
2: Ten vliv angličtiny se připouští, nicméně krásně se to sešlo. V češtině je to v pořádku a ta angličtina nám to připomněla.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačera te šukar šuniben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, Sala.

0: A stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren, pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část té společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný. Čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témat, a já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, na jakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo. Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu RomiPen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu RomiPen. A RomiPen pořádá Erhub, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul, nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zeleného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci RomiPenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak v Erhub vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace Erhub, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak Erhub nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou mám. Náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival RomiPen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival RomiPen nás pozval Petr Kováč. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další čtyři vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září. Sport. Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v osmifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudíjovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojedinělé na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh, místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí. Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A já
1: pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, v to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy. To tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si se dívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. Prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě

0: něco dokázali. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou ne.

0: měli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
1: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
0: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
1: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
0: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
1: Nedalo vám to?
0: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
1: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
0: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
1: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo, některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále, bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
0: Ano.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což jenom, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže o to bylo všechno odpozorovaný fantasticky, jo, proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Škvorecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: S režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazil manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom poznat na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedoros, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Seyed Boumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit. No.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby a říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že jo, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Koukačí nízlo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam. Prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současně město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlédnou 3D modely Jeseníčka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Počasí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26,5 kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný zné osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobříšské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
6: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
7: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba?
3: No, chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy.
3: Jo.
4: A tady máme Františka, už asi předpoklad. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy byste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: I vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejsme.
4: No jo.
3: Jo. František přišel vo vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili a vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili. My jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V?
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No, to tak bylo.
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo, to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás v tom srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej, na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
4: Utíkal do pole.
3: Utíkal do folí.
5: A jsem mě mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
4: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
5: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadala, že jo? No, teď byla temperamentní, a to ještě do dneška, no, až někdy jsem spocenej. Jako. No, my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
3: A já jsem byla trošku potvorka. On vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
5: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
3: A já schválně, on v autobus jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
4: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili takovéto přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
5: My jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková... No, jak to mám říct, no sopka taková, no, tak...
4: Takže ona vás popadla?
5: Samo, to šlo samo.
4: Takže ona začala, Uršula?
5: Většinou.
3: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala. Jo.
5: Dobrý, no.
3: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
4: Po vojně a před svatbou?
5: Jo, jo.
3: Jo, před svatbou, jsme ano,
5: rok,
3: před svatbou.
5: Rok ještě po vojně jsme spolu rok chodili a no. Potom jsme se brali, jo.
4: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
3: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
4: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
5: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
3: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli

0: oba dva prstínky nám praskly. Ale manželství vydrželo. On má prasklý prstínek, já taky.
1: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
0: On nebyl v celku, on byl jako to ještě mezi tím bylo ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství dám neprasklo.
2: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
0: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádný prstínky. To byl problém.
2: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
1: Oblék nějaký černý, jako no, tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byly z nějaký, co to bylo?
0: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
2: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
1: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte? Jako
0: byli dneska. Takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty, hezký.
2: No a u těch svatebních závoj byl?
1: Ne.
0: Nebyl, jenom takovej do vlasů něco malinko.
2: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete, Uršulo?
0: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
1: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
2: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednou vdaná.
1: Ano.
0: Asi takhle.
1: Přesně tak to je.
2: A pak co tedy? Polibek? Co
1: no jasně, prstinky, to je klasika, no. Klasika.
2: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
0: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v Ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný. A za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, já jsem chtěl chlapečka. Že se bude

0: jmenová Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo, tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili další Jana, dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A tím to skončilo, to už jsme.
1: Nepokoušeli jste se?
0: Kapitolu jsme zavřeli už.
1: Když přišla tedy Jana na svět, první prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
2: Bylo to krásný, já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
1: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
2: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
1: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
2: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo od 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
1: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojeli k slzám, něco takového?
0: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Že jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
1: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
0: Úplně na měko.
2: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
1: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem. Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
0: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě, a o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: V 56 letech můj manžel a dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
5: Františko, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
6: To je, je to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná, jako, tak, ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
5: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
6: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a tak dále. A ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný, samozřejmě.
5: Uršule, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
4: No, určitě, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
5: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, najednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
6: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, ta vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že by bývala dala, a to ještě mělo takovou souvislo, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
4: No. No.
6: Takže to bylo taky takový, jako,
4: z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? No. o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, a to je krásný.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
2: Milé překvapení.
4: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
4: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
4: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
4: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit a že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
4: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč. Ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda. Já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem. Ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
4: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve 3 měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
4: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
4: Že láska, jména, hory ano. Přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.
5: Svět se v nás.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky. Ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezkej, má modrý oči. Hezkej, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže...
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborovej salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý, knedlo vepřo, nebo bramborovej salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvný, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout. a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: Pět pohybu. Pohyb.
5: Ano.
4: Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že být u dcery vlastně vrný, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne. Já jsem říkal, že ne. Já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to rozumíte. Jako.
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No, ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
5: Ano, ano.
4: Přesně tak, to je, no.
5: Ano,
4: je to tak,
5: no. Aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo. To má pravdu. Jako, no, ten vztah je, to je vlastně, že jo, zalíbení, přátelství,
5: pochopení
4: a tak dále. A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí, a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem osmdesátky? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci? Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Tak.
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To jako je vidět, když jsem má rodil, tak ta dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ona je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No, je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
5: Ty něžnosti a to je, to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada. No.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe.
5: Ano, ano, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána. Se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce Rady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurgus.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázní o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sir Charlese po celé aleji.

0: zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
1: Ano, ano, tak je to.
0: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
1: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti Sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí, tak co, to bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky.

0: Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky.
1: A hráli jste hokej, tati, tenkrát?
0: Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co, tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
1: Vaspiku.
2: No, to jsou dobroty.
1: No, Vaspiku. Já ho například Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
3: Bodej Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
1: No to bych
3: takový pěkný kousek.
4: No nesmysl, smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a no, no, podávat no. K němu malé bramburky a ozdobit petrželí. No.
2: Tedy já bych ho rovnou uvařil, ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
1: Nebo když jsou sardelky. Tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a, no, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
3: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. Švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
1: No to se ví, no, to
3: se pěkně rozkrájené na nudličky.
1: Černík.
3: No, trochu červeného vína. Víno. Dobrý knedlík.
4: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
2: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
1: A to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
3: Prosím tě.
1: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
2: A byl to vůbec kapr? No,
4: já ti nelžu, pak mi ne kapr.
1: Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Síkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
5: Máme kapra, jak ho ubra, jak ho ubra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho ubra, jak ho ubra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho ubra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si. Provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se, neuhne, pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stříčku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, vy? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí. Ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního Divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, Bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tady dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovati u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubru skrmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelský sbor.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla, zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju: Dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení. Dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jako mají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: Bylo to rozhodnutí jeho napřed byl poručit a potom šel dělat toho kapitána teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho
1: rodiči spádu. Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod. Ale vyučila jsem se jako střední odborná, to znamená strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: A je to 60.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji i mrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespáče.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: starý,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny a potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. Tak nakonec mě dali do zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakživa přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyučnili jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrtá těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělá to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se pářil z dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli dušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on kdyby nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost, říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte, že se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že? No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdy mu dali nějakou odměnu finanční, že? Že měl rodinu, že? No, takže, ale splnilo se mu to, no. Já říkám, já ho dneška vidím, jak štěstí na tom montování a byl šťastný jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže přelít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě jsme ho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jeďte za ní a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii. A tam mě vzali krev a zjištěli, že máme ty buňky dohodné. Takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc. A hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend, ať si užijete sluníčka. No a nespal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota? Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct od trápení, jo. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy, jsem tý paní učitelce vděčná, že to našem rozmluvila a mě taky, protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, paní učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože... jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuji za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám s vámi.
1: Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, no já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju, pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu, Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili na obchodní akademii z Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No, tak, byla by prý velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako viděl administrativu. A na školu vzpomínám velice rád. V jedné věci ve třídě bylo hodně holek, byli jsme už tady kluci, tak si to dovedete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Bylo, jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno.
1: Zdal jsem podvod, co zašel sem.
0: No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Hmm. Je to pro mě španělská vesnice. Jo, takhle účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního
1: hlediska.
0: Rozumím.
1: Já děkuji, že jste dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal znát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz/linka napsal. Moje maminka měla velké ctižádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklíca, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost, jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. V té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila, jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na Gimpl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se s tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to, takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinakší práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem byla, už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Je mi, já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili
0: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozorila svým způsobem.
0: Mm-hmm. No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyní, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka z televize, moderátora Máru, to hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytování a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si já jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se mnou loučili, že ráno odjíždí a mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servírku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já kam se přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznáším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte
1: je
0: zřejmě
1: zajímavé,
0: něco na srdci.
1: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek, zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny, tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Pak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod. Takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako uvozovka splnila a to učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi to začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala, byť jen několika málo slovy, svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxí studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No, teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se držel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Je, to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu nějaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé. Paní Emma, to je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu, ale měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
0: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
1: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu. Já se totiž pořád bojím. On byl jaksi spojený s tou minou komunistickou, teď už jsem to prozradil. Ale to není to důležité.
0: No,
1: to
0: já bych důležité... s dovolením do toho vstoupil znovu. Takže váš tatínek byl voják, ano?
1: Ano.
0: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
1: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle realice nepouštěl, ale...
0: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
1: Inspirovat jeho rodinou.
0: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
1: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředloženost, kterou po něm nechtěla tehdejší jaksi...
0: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval, nebo řemeslo?
1: Já jsem se tenkrát přihlásil, že mě je 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
0: Měl škralup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
1: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil. Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
0: No je v pořádku, ale já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec...
1: Tak je dobrý.
0: Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
1: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už... No a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když...
0: Vy si neprozradíte vojenské tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenské tajemství a teď to prozraďte vy zase.
1: Těrasky jsem majorom.
0: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
1: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
0: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec se dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, no vlastně ano, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
1: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
0: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
1: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
0: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili, a nebo ne? Možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to rozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudržko učitelko, mi pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvihl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cení jak kdokoliv druhej, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto, a sice strojní zámečnice, soustružnice, frézařka. No, já jsem vždycky měla hrůzu ze strojů, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No, tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme třídní výcvik a třídní školu. No a když bylo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vexl na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám nemám. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo. A ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl i ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: Mm-hmm. A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat. A vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpovala, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
0: Já vám děkuju za upřímnost.
1: Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme mantinely už od brzkých let, jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrň. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši. Ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak s tou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všichni posluchače. Já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve strojírenství. Klidně to asi už dneska můžu říct, není to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajerlích, já z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali a mně už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě, a na mě mi to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl, od nich, ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, tak před tím znárodňováním a tak dále, tak se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strojaře mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná není dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? A to mě bylo tenkrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, tak jsem potom šel podnikat. Omluvil jsem se panu náměstkovi, říkám, pane náměstku, aby to slušil, zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom zazonu až taková, aby mohla být, třeba mohla být větší. On mě řekl, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně na to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. A to, tak já jsem si, začal jsem podnikat,

0: tom projde, toho nářadí a podnikám v tom dodneska, za to kvůli do důchodu. A strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mě dali, jestli nerozumíte.
1: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
0: No obchodnica, tak, na trhu.
1: Obchodnica, ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to?
0: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumí, jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
1: A ono je to dobře, tak jak to bylo.
0: Jo, já se nechci vychvalovat. To by znělo špatně. Ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem to prostě tak spojil dohromady, to strojírenství s tím obchodem.
1: No a je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati. Tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce. Protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
0: Já se to strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju, já se mluvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
1: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
0: Od rodičů a všude, jo, že já když podnikám, tak prostě to je všechno.
1: Já vám rozumím.
0: Na čestné slovo.
1: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
0: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
1: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Kolinka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, ne, učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak, tak vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce, vy jste vlastně...
1: Zodpovědná, 120 lidí výplat? Jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát už jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: Pani, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten teďka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam prožila fakt 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá i bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysoku. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: To je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni je dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směry já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten, že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože rozumím. Jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak
0: už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu. Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije nebo kdo mě potká, tak každý byl spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel říct, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dobře, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Kryštof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až do teď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odat a bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost bylo do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no, ale když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky rubky do gymnázia. Tam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže, tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To byla. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roku ředitelku a byla jsem s dětmi maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova, že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo,
1: jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenomže mezi tím jsem se vdala a čekala miminka, tak jsem nemohla. To mě mrzelo. Ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Viki, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách, za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno, a řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No, stýská se vám někdy po, no dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky, čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát, oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeji vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někdy napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano. Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší. Ovšem, pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hudvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušný.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťuldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: nevadí, mistře, nevadí. Hudvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, a co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný, mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad.
2: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco... tak
4: no tak,
3: podobného
4: tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, ať je
4: báště, za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
4: No prosím.
3: Moje dcera jak si mi jde do let.
4: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
4: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
4: ano. Ano.
3: A později jako by to našli.
4: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
4: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
4: Ano, slyšel, samozřejmě.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
4: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
4: Ano.
3: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
4: Jo, to znám, to znám.
1: Já taky.
4: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
4: No tak, to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: Ano, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
4: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
4: Jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
4: Jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
4: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
4: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
4: k rybníku.
3: Šli k rybníku a potom...
4: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
3: To je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
4: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím, rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
4: No tak zařvej.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprve můžem komunikovat.
4: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víte, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
4: Ale vytáhni na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
4: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Na lodě z Pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou

0: budu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Uděláte
1: nejlépe. No,
0: a pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně, a co my?
1: No, co myslíte?
0: No, tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco.
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali tady nedaleko. Víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. A, já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, no, konkrétně. No. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumfnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říci něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Máma.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám?
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Hele, Tačuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude.

0: podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
1: Do mlýna říkáš?
0: Simano.
1: S troškou?
0: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
1: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
0: Jaký háček?
1: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
0: Jen aby.
1: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
0: Jak nahraný?
1: No, copak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
0: No to vidím.
1: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
0: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
1: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
0: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
1: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
0: loveckém chodníčku.
1: Ano, nebo metat kostkami.
0: K tomu účelu volně položenými.
1: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
0: skokanský můstek.
1: Ano, a z jara jako
0: ráj horolezců.
1: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
0: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
1: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
0: starý muž.
1: Starý muž, jo.
0: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
1: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
0: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
1: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
0: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
1: Jo, takhle.
0: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
1: Jo, takhle.
0: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
1: Jo, takhle.
0: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
1: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
0: Na brzkou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky, tak ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím, takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na tří doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle je psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknu se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: Vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dávám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťule je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reporter. Zdravej, zvíravej reporter.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Že ano?
3: Mečtaťuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížejí obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: rozumím.
4: Pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí?
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: že ano? To bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvyšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je Pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak Hurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu, jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí, já ti dám takovou ránu, no jo, ono to opravdu nejde, na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte, a když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem.
2: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, to čuldo. Čau, to měl být teď jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No... To je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková
3: siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna, zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
3: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
3: Simano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
3: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
3: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Je, vážně, tatí?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
3: Ha, děčínskou kotvou.
5: No jo.
3: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará drb...
3: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
6: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí, jo?
5: A dejte mě pokoj,
6: jako rytíř.
3: Tatí, hele, proč zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
6: Proč zpíval v té skále?
3: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř ve skále? To je taková opera, žáno, opera. Taliánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: Laskonka.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, že ano.
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
6: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
6: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
7: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
7: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
7: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, no, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
7: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
7: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
7: Výborně.

Vzpomni přece, jak utekl z klece ten velký lev, tak jářku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.